Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

nejlepší old school, který znáš. Fire! Flash! Flash Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Fresh. Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh. All day, every day.

tři fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Kdy už tam budem?
1: Kdy už tam budem?
0: Kdy už tam budem?
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Then you promise. Crazy nights, intense sex.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Martinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
5: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
7: TechTalk.
8: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9. S Honzou Fultýnem.
7: TechTalk.
9: Partnerem TechTalku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
10: Your loving army makes me feel special.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace.

jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Markovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
9: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

house. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí. Jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk.
7: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Zdravím všechny, pár minut po 9. hodině vám přeji dobré ráno, doufám, že se máte skvěle a jako vždy i v neděli na Fresh Radio startuje pořad Tech Talk. No a možná o tom ani nevíte, ale už máte po ránu přeskrolováno polovinu sociálních sítí, ale jak to omezit, řekneme si.
1: Tech Talk s Honzou Foltýrem.

0: Cechtoch.
1: Jste na Fresh Radio, dobrý den. Barvy v mobilu jsou fajn, jako jsou třeba, nevím, fotky, mapy, hry nebo počasí. Prostě bez barev by to bylo nic moc. No a vědci zjistili, kdo jiný samozřejmě, že u některých aplikací barvy zbytečně pudí. No a drží nás u displeje déle, než bychom chtěli. Na nakousnutých zařízeních se dá nastavit zajímavý trik. Vybrané aplikace se po otevření automaticky přepnou do černobílého režimu. Věděli jste to? Já třeba ne. O to víc na to čumím. No a funguje to přes aplikaci zkratky a barevné filtry v nastavení zpřístupnění. To je jen třeba takový tip, kdyby vám třeba nějakým způsobem ta prokrastinace vadila. Tak co, jdeme do toho? Na Androidu prý to jde v nějakých externích aplikacích.
0: TechTok. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Tech Talk.
1: Generujete z chytré inteligence jak smyslu zbavení? Možná jo, tak si zhrneme, co už umí a možná vás to i překvapí. Povíme si, jste na Fresh Radio.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Generátory obrázků jsou umělou inteligencí opravdu teďka už propásány, no a nalijme si čistého vína, někdo chce v podstatě hezkou instituci, chce nějaký nový návrh loga, no a někdo prostě zkusí zadat úplnou blbost, jen aby viděl, co z toho vyleze. Děláme to všichni, je mi to úplně jasné. No a jeden z nejznámějších chatů chytré inteligence je podle recenzí už úplně top, no a podle prvních zkoušek zvládá i nejtěžší, co zkouší čeští testeři, a to je Ježíš v automobilu z Bolky, jestli víte, co to vůbec je. No a zkrátka vypadá to prostě fakt reálně. No a co vypadá taky úplně reálně, tak jsou plakáty už je některý pátek, no a teďka jima srší opravdu celé sociální sítě. Co to znamená? Co napíše na plakát, tak už konečně dává smysl, nehází to kraviny, no a přiřeju si políčičku i já, učitelům to může třeba tvořit pracovní listy. To je jenom tak tip pro mé kolegy nebo kolegyně, že jo? Prostě přeju vám good luck. Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Máte rádi minihry, no tak párkrát si možná nějak zahrajete, možná vás to potom omrzí. No a teďka aktuálně vznikla taková hezká. Proč? Jaká? Povíme si, buďte s námi, s Freshem.
0: Tech Talk.

0: Tech Talk. Do politiky se normálně teda nepouštím, jo, ale frešáci po nehodě velmi známého vládního zmocněnce, no tak se tento týden ani ne půl dne po ní objevila jednoduchá hra pojmenovaná právě po dané křižovatce. No a hru si člověk spustí rovnou v prohlížeči, řídíte v ní černé auto, nenápadně podobné jednomu onému autu, no a projíždíte městskou dopravou, no a taky hlavně sbíráte body za správný průjezd křižovatkami a naopak ztrácíte body za červenou nebo plnou čáru. No a proč pryč, jakože v rámci nějaký bulvár, jo, ten fakt stranou, protože jdeme k technice. Děkovat za to můžeme fenoménu zvaný vibe coding, tedy programování s pomocí umělé inteligence, kdy člověk popíše nápad a AI pomůže rychle vytvořit funkční výsledek. Tento případ je trochu šílený, jen tak pro znázornění a pro tu srandu, ale i tak je to fajn. Díky bohu v rámci té nehody dopadlo všechno nejlépe, jak mohlo, zranění obří nebylo. Takže kdybyste se nějaké odpoledne nudili, tak máte inspiraci buď co hrát, nebo co whiteboatingovat, no.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Oslavit výročí svatby stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Tech Talk.
1: Pár minut po desáté, stále zdravím, dobrý den všem, no a pokud jste rádi, no a pokud hlavně rádi hrajete s autíčky si, no tak další zpráva třeba potěší právě vás, nebo zklame, že nejste tak dobří, takže buďte s Fresh Rádiem i nadále.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tech Talk. Jste s Freshem, dobré dopoledne, no a autíčko na dálkové ovládání si většina lidí spojí s dětstvím, možná s dospělostí, nebudeme si nalhávat, no a někteří totiž jsou dětmi až doteď, přiznejme se všichni, že jo? Asi víme, na které mluvím, no a jeden pán v Británii se nudil, asi, no a postavil nejrychlejší mini auto na světě. Trošku ho vytunil, jako elektrický speciál se na letišti ve Walesu prosvištěl, rychlostí asi 400 km za hodinu, což by jakože asi nějakým způsobem mohli závidět i některé skutečné závodní stroje. No a tento Barbie vůz vznikl s důrazem na aerodynamiku, nízkou hmotnost a taky extrémní výkon vzaný z dronu, který roztáčí kola přímo. Takže pánové, být vámi, tak hned běžím směrem komůrky. Rekord jen tak nějakému Britovi nenecháme, protože my Češi chceme být 100% ti nejlepší. Tech Talk.

0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kdy už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Tech Talk.
1: Už jste od vašeho nejinfluencera slyšeli tu větu, ať si koupíte VPNku, že je to úplně to nejlepší na světě. A vy byste si vlastně řekli, proč, však to jde i zdarma. Tak úplně takhle bych nejásal, že je to zdarma, protože za chvíli si povíme víc, takže buďte na Fresh Radio.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.

0: Tech Talk.
1: VPN aplikace zní jako jednoduchý způsob, jak si na internetu chránit soukromí, alespoň působí to tak. Jste na Fresh Radio, dobrý den. No a zkrátka, zapnete free appku s VPNkem a máte pocit, že jste více v bezpečí. Jenže pozor, omyl je takovou velkou pravdou, protože u bezplatných VPNek to podle velkého testu nemusí být úplně tak růžové. Některé aplikace spouštěly nějakým způsobem data úplně mimo všeho, je to prostě úplně totální propojka všeho možného, no a posílali informace o poloze nebo sdíleli identifikátory zařízení se třetími stranami, což jako úplně není takové, co chcete, co si budeme povídat, takže až váš oblíbený influencer začne VPN nabízet, tak možná ano, placené jsou nejspíše OK a fakt něco asi zachrání a taky ochrání, ale nenechte si navodit myšlenku, že hele, toto je zdarma, to bude fajn, radši ne, sami to slyšíte.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TikTok. TikTok.
1: Tak co pak jsme se na Fresh Radio v TikToku dneska dozvěděli? Aplikace na VPN, které jsou zdarma, tak nejsou zcela úplně OK. Dává to v podstatě nějakým způsobem hodně dat, takže je to až nehezké. No a pokud si chcete zahrát v podstatě novou hru, no tak vznikla ani ne za půl dne a je inspirovaná politikem, co měl teď dopravní nehodu v Praze. Asi věřím, že tušíte. No a taky vzniklo nové autíčko na dálkové ovládání. Na britském letišti udělali pokus a to jelo rychlostí asi 400 km za hodinu. No a je to taková, dalo by se říci, možná rychlejší formulka. A taky jsme řešili nastavení šedého displeje na mobilech. Černobílo prostě frčí, no a čím méně barev aplikace, tím méně prokrastinace. Respektive více, ne méně, dělám to dobře. Takže snad to zkusíte a třeba vám to pomůže. TikTok.

0: Fresh! Fresh Radio CZ. Tech Talk.
1: Tak jo, Tech Talk je tento týden už opravdu u konce, my se spolu uslyšíme opět příští víkend, no a v sobotu a v neděli na Freshi udělám 9. hodiny raní. Právě budu tady připraven jako vždy. Do té doby laďte Fresh, soutěžte, no a proberte se už po těch kalersech a užívejte toho týdne. Dalšího, následujícího, věřím, že bude možná trošku lepší než nějaké záchrany.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muzike.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: Posloucháš Fresh Radio.

0: Best of Fresh.
1: Mareka Mars je dneska speciální návštěva a já když jsem ti psal, že Michaela bude mít volno, jestli teda si chceš zavysílat, tak ty si teda jako měla z toho radost, blablabla, něco jsme si napsali a ty si mi ještě tady napsala, jen mi to druhého připomeň raději. A říkám, ty vole, jsem napsala tomu tři smajlíky a ty jsi mi na to napsala, no jo no, mozek se smrsknul na režim přežít, víc se tam zatím nevejde, prosím tě, vysvětli to. Jak režim
2: takhle
1: přežít?
2: Jako veřejně jako práskneš naší soukromou konverzaci, děkuji.
1: No tak zase tak soukromá konverzace není a nemíří ani někam, kam bychom jeden z nás nechtěli. Kdo ví, ale ty bys...
2: To přejdem.
1: Dobře, prosím tě, řekni mi režim přežít. Já chápu, vím, že nějaký režim nerušit, to nějaká kapela, ale režim přežít vážně neznám.
2: Já jsem tím chtěla vyjádřit to, že se stále nacházím a budu ještě nacházet nějakou delší dobu na... Já to slovo úplně nenávidím. Jaká dovolená? Kdo to kdy vymyslel? Na rodičáku. Tak.
1: Já bych se udělala mateřskou práci.
2: Dovolená. Já bych tak jako jela někam nejradši na dovolenou, ale bez toho dítěte. Bez těch starostí, jo, ale já jim miluju nejvíc na světě, ale chápeš, jo, prostě člověk to jako potřebuje. Takže dovolená, jasně, dobře, jdeme dál. Takže na rodičáku a ten mozek jako fakt funguje na takové té bázi, jako přežít ten den, udělat ho krásný tomu dítěti, udělat ho poměrně tomu věku toho dítěte krásný i sobě, což občas nejde. Nějak ten den jako krásně zvládnout, skválně po třetí říkám to slovo krásně.
1: Jasně, rozumím.
2: A večer padnout a říci zítra na novo, jdeme dál. Best of Fresh.

nejlepší old school, který znáš.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moškovského.
1: Italský DJ Benny Benassi v roce 2002 vydává nesmrtelný track Satisfaction. Minimalistický elektrohouseový zvuk, robotické vokály a hlavně provokativní videoklip manželky Kutila Tima vyvolali obrovský ohlas. Skladba odstartovala celou éru elektrohouseu a dodnes zůstává neoddělitelnou součástí festivalových setů celého světa.
0: Millennium Lumíra Moškovského.

0: Best of Fresh.
1: Začíná rychlá rota s Markem Urbancem a teď vám řeknu takovou malou story. Mikaela zůstala doma, protože říkala, že prostě v pátek už tady po Bícech nepojede 50 minut tramvají, jo, že se prostě na to vyprdla a vzala si volno. OK. Domluvil jsem Marsi. Marsi, jakožto žena z lesa, po dlouhé době zase přijela do Ostravy. Teď zjistila, že veškeré tramvajky jezdí úplně jinak, než si představovala. A hádejte, co se děje. Ano, správně, Marsi míří k nám, akorát, že ta tramvaj zahala a jede na hraneční.
0: Best of Fresh. Fresh.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
0: Tech Talk.
7: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Požádat o ruku stylově?
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Fresh Radio. Fresh Radio.
9: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: powerful. That's powerful.
1: Best of Fresh.
2: Rozmátil výlohu rychlého občerstvení, aby si dal pizzu, která byla za oknem.
3: Ano.
2: Aby pak zjistil, když to rozmátil, že ta pizza není pizza, ale je to pouhá atrapa.
3: No tak to mě mrzí. Kdyby
2: a
3: aspoň
2: jeho,
3: tedy...
2: A jak jeho, no.
3: Kdyby aspoň z toho měl ten jako zážitek a ten pocit uspokojení, že to opravdu byla pizza, kterou může sníst ještě předtím, než přijede hlídka policie a zatkne ho.
2: Ale teď, jak on to rozbil, to výlohu, no se mohl vybrat spoustu možností. On popadl dopravní značku, která byla nedaleko, a s ní rozmlátil tu výlohu rychlého občerstvení.
3: No tak to už je bizár.
2: To už je jako bizár. To už je jako velká láska k pizze. To určitě nebyla pizza s ananasem.
3: Ne,
2: jako...
3: no ale mohla být, klidně jo. Jak dopadl mladík?
2: Jo, to nevím.
3: Myslíš, že ho odvedli v poutech?
2: Poutech asi ne.
3: Ne?
2: Nebo myslíš, že jo?
3: Jo, podle mě museli, ne, tak to je trestný čin.
2: Třeba je předtím se mluvil, jestli se nemůžou stavit
3: do mekáče.
2: Best of Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši

0: Akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: V roce 1961 vypustil do světa Američan Benny King písničku Stand By Me, kterou později úspěšně pěli třeba i John Lennon nebo Florence and the Machine, nebo taky v roce 1998 německá čtveřice Ford Ghost, a tu si právě dneska dáme.
2: Alešův Old School.
3: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: na Fresh Radio. Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
1: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Tak jsme si dali ranní kávičku s Fresh Radiem.
2: Já bych chtěl spíš ranní sabry.
1: Prosím tě, Sabrina, nevím, jestli by si zvládl takhle po ránu.
2: Ne, určitě ne.
1: Navíc to nebyla velká dávka pro tebe.
2: Já už ani nemám jako potřebu, jo. Já
1: ty už hlavně nemůžeš, jo. Ty jsi zadán, pokud se nepletu, mimořádně.
2: Tak. Jak mimořádně?
1: No tak ty jsi zadán, tak každou chvíli mluvíš o tom, že někoho miluješ platonicky.
2: No jo,
1: teď konečně máš
2: tak
1: živého člověka po svém boku.
2: Mimochodem, Moni, ty jsi mě vlastně nikdy jakoby oficiálně v nějakém láskyplném sevření nezažila.
1: No, tak já jsem tě zažila sevření mnoha žen, tak pořád mluvíš o ženách,
2: jo,
1: ale teď vím,
2: tohle
1: že
2: je láska.
1: Existuje,
2: tak
1: no.
2: Tohle je láska a ty vidíš na mě nějaký jako rozdíl, jsem třeba veselější?
1: Ani ne,
2: nebo?
1: Ani ne, zatím jako nevidím, ale to se třeba prokáže časem. Nicméně vidím jeden zásadní rozdíl, už si nemusíš pomocí AI generovat fotky na Instagram, že s někým trávíš čas. Koukněte se schválně na jeho Instači, má tam
2: tak
1: jako, se zneužil jednu slavnou herečku.
2: Basedy Sink.
1: No, přesně, a jako vygeneroval parfu, takže spolu, já nevím.
2: Jo, a ti, na Masarykáči no, jsme byli na stromečku.
1: Ti, co ji neznají, já jsem ti říkala, ti, co neví, kdo to je, protože ta holka není úplně
2: tak,
1: jako tak, pro všechny známá.
2: Tak mi psali, že moc pěkná slečna,
1: no. No. To někdo tomu uvěřil.
2: Jsme byli na Masarykáči na stromečku se podívat, no a co, jako, a co?
1: No tak jediný poznávací ukazatel, že je něco špatně, bylo to, že ta Eddie měla pořád stejný výraz a pořád stejnou křeč na všech fotkách.
2: Sedí sink.
1: Dobře, už si to budu pamatovat,
2: no,
1: sorry.
2: Už nemusíš.
1: Třeba ji zase někdy budeš mít zpátky.
2: My jsme se už rozešli.
0: Best of Fresh. Fresh. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Mami, mami, mimino stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
11: Tech Talk.
12: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
11: Tech Talk.
13: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Mami, mami, mimino Stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Best of Fresh.
1: Prostě někdo koupil slupku od banánu, jo.
2: Tak jako bylo toho víc, jo. To byla nějaká kostka odpadu. Aha. A ta kostka se nabízela v přepočtu od 25 do 100 dolarů
1: jo,
2: třeba.
1: Jo, už to chápu, jo, jasně, jo.
2: Asi podle toho, jak to, já nevím, smrdělo vypadalo, já nevím, podle čeho to hodnotili. Ty mi připadá naprosto jako šílené, že šílené. Lidi říkají, že nemají peníze a pak jsou schopni jako utratit odpadky. Peníze za odpadky někoho jiného.
1: To je neskutečné. Myslím, jako... že to byly odpadky šílené. Třeba jako opravdu ani ne lidí, kteří na té svatbě byli. To klidně mohl být prostě odpad jako někoho, já nevím, z místních třeba.
2: Ale i tak, tak ty si umíš představit nějakou celebritu, které ty bys potom šel a koupil si nějaké odpadky?
1: To je dobrá otázka. No. Přemýšlím, jako jaká celebrita by to musela být. Mě by třeba zajímal odpadkový koš Vetchého.
2: Třeba, no jasně.
1: Jo, to by jo. Jako fakt by mě zajímal obsah jenom... odpadkového koše Vetchého.
2: Okej, okay, a to by se snad jenom podíval, nebo by z toho koše, no, co
1: třeba
2: se
1: bych něco dojel, jako... co ty víš? A tebe by zajímal, čí odpadkový koš?
2: Ničí, prosím tě, nevím, proč ne. Já bych měla koukat někomu do odpadkového koše.
1: No, koše, tak proč ne?
2: Je fakt, že podle toho... poznáš člověka. Říká se, že člověka no. poznáš podle toho, jakou zanechává po sobě stopu. Tu odpadkovou stopu.
1: No, vidíš. Tak chtěla bys jako... vidět můj koš?
2: No tak, Honzi, ty tam do něho už nic nedáváš, ne? Ty všechno spaseš.
0: Bon appetit. Monika Dudová, Honza Pernický. Bon appetit. Best of Fresh. Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too faced, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. No, I.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz, Ostrava Mariánské hory.

0: Javorsky.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moskovského.
1: Jdeme za Popíkem. Rumunská zpěvačka Ina v roce 2009 vydává veliký hit nazvaný Hot. Track s typickým rumunským

0: Best of Fresh.
1: Brně Hantec, tak jsi chtěl slyšet Hantec třeba.
2: Nás poslouchá spoustu brněnských posluchačů. Spoustu brněnských posluchačů. Tak nás překvapte, jak ten Hantec zní.
1: Jo, anebo jako praštinu si umíme představit docela dobře.
2: Jasný,
1: ale
2: jo,
1: jestli,
2: tak to je
1: jestli chcete
2: prostě
1: i praštinu, tak můžete.
2: To zvládneme. Hele, já tady mám, mně se moc líbí, že já spolupracuju s Ajíčkem a výborně mi teďkom ukázal, jako, jak to nářečí může vypadat podle něho, jo. Je to prototyp na jednoduché větě, kterou přeštu česky spisovně. Dobrý den, kam jdete? Já jdu koupit čerstvý chléb a potom se vrátím domů, jo? Takhle to zní. A je tady Praha. Obecná čeština v uvozovkách. Dobrý den, kam jedeš? Jdu koupit čerstvý chleba a pak půjdu domů, jo? A nebo Hana. Dobrý den, kam jdeš? Jdu koupit čerstvé chleba a pak půjdu dom, jo? Nebo Slovácko. Dobrý den, kam jdeš? Jdu do obchoda pro chleba a potom půjdu dom.
1: Pořád rozumím, je to dobré ještě.
2: Jedeme dál, dobře, Valašsko, jo?
1: Co, kam jdeš? Pro slivovicu,
2: no,
1: ne?
2: A na Valašsku se ani nezdraví. Tady začíná, kaj jdeš? Best of Fresh.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Letní rande. Stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Karola. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí. Jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Sejdeme se na Freši a dnes jsme si pozvali člověka, který se pohybuje ve světě, o kterém se hodně mluví, ale málo kdo tomu opravdu rozumí. Kyberbezpečnost, ochrana dat, útoky, firmy, technologie a taky jeden ostravský příběh.
2: Naším hostem je totiž dneska Adam Koudela, CEO společnosti Xevos. Firma, která začínala jako technologický projekt, dneska řeší bezpečnost, IT a digitální provoz firem a nedávno v Ostravě otevřela Centrum kyberbezpečnosti.
1: Adame, vítejte u nás na Freši.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme začít úplně od vás. Čím vás počítače a technologie vlastně uhranuli, chytli? Byl jste ten typ, který doma všem nastavoval internet, nebo to přišlo až nějak později?
3: No, tak od někdy začátku základní školy takový to rozebírání počítače tátovi doma, pak nějaký výprask a pak znovu a znovu, až si člověk sežene svůj počítač a pak začne hackovat sousedům Wi-Fi a tak dále, no a teď jsme tady.
2: Když jsem se díval na váš web a vaše sociální sítě, tak firma Xevos, která vám patří, působí jako silný technologický hráč, ale předpokládám, že takhle to nebylo úplně vždycky od začátku. Jaké byly ty vaše úplně první začátky podnikání?
3: Tak někdy na konci základní školy, někdy ve 14 letech jsem začal spravovat nějaké firmičky, to znamená spravovat jim e-maily, počítače nastavovat, instalovat, takový ten základ. Postupně už v tom začala být nějaká ta bezpečnost jakoby vidět, ale pořád to bylo výhradně o tom, dneska tomu říkáme outsourcing, IT, správa sítí a těch firmiček pár přibývalo a tak nějak v 18 letech jsme založili ještě s jedním kolegou Xevos dnešní, nebo vlastně mě bylo tehdy ještě 17, takže podepisoval on. Byli jsme tady v Technologickém parku v Ostravě vlastně první inkubovaná firma, jak se tomu začalo říkat. Tehdy startup slovo ještě úplně jako nebylo a začali jsme vyvíjet i software, takže jsme stáli na dvou nohách. To vzešlo právě z té potřeby toho, že firmy, které jsme spravovali, tak pořád pracovali v nějakým starým účetním systému a hledali prostě cesty, jak si ten systém vylepšit, jak být efektivní. A ty systémy nebyly. No, tak jsme začali vyvíjet něco vlastního. V té době dost šílená věc začít vyvíjet něco ve webu, protože určitě si vzpomenete na doby prohlížečů typu Internet Explorer a jiný archaizmy.
2: To je doba.
3: No.
1: To je právě hezký.
3: A to byla docela šílená cesta. Takže jednak jsme se na tom sami učili, měli jsme spoustu kolegů právě z Vysoké školy báňské, do dneška jako spolupracujeme, kteří nám začali pomáhat. Mladí kluci učili se stejně jako my, takže to bylo zajímavé a pak vlastně po pár letech jsme ten projekt prodali a dneska pokračujeme vlastně ve směs taky i se softwarovým vývojem, ale zaměřeným trošku jinou stranou.
1: No, je to teď ta hlavně kyberbezpečnost? Ono, člověk si pod tím představí spoustu věcí, pořád se o tom mluví, ale vy jste začínali postupně, my jsme si to i teď poslechli, ale co vás k téhle oblasti kyberbezpečnosti přitáhlo nejvíce?
3: No, postupně s těmi firmami, které jsme spravovali, tak se vlastně objevovaly témata kyberbezpečnosti víc a víc. Typicky zabezpečení, dneska znáte potřebu multifaktoru, vícefaktorové zabezpečení, jako máte do banky, tak ty systémy to začaly vyžadovat. Jasně, už jsem jako dost daleko v těch potřebách, ale v minulosti to mohly být jiné věci, šifrování disku, hesla, náročnost hesel. A vlastně všechno to tak nějak přirozeně směřovalo k tomu, že ta kyberbezpečnost se stala tím tématem číslo jedna. My jsme v tom viděli spoustu i psychologických omezení ze strany uživatelů, zákazníků, protože jedna věc je, že vám chceme něco zabezpečit, druhá věc je, že obvykle vám se vyšším zabezpečením snížíme uživatelský komfort, to znamená, pořád vás něco otravuje, pořád tam něco vyskakuje, pořád se to na něco ptá. Tohle je to, co vyvolává ty otázky, jak to udělat lépe a lépe. A to se vlastně dostáváme k dnešku, kdy se snažíme tu kyberbezpečnost uživatelsky přívětivě aplikovat.
2: Když se podíváme na celý obor IT nebo kyberbezpečnosti, tak by se dalo říct, nebo možná by se mohlo zdát, že je to obor, kde jedete na vlně, možná podobné, jako je třeba AI. Ale když se podíváme hlouběji, co je pro vás takovou jako největší výzvou vašeho podnikání? Je to sehnat lidi, nebo neustálé změny a neustále dohánění toho trhu, nebo odpovědnost vůči klientům?
3: Od každého něco. Já si myslím, že zejména to je o tom, že kyberbezpečnost vždycky stojí vedle nebo před těmi aktuálními hypy, jako je dneska třeba AI, nebo v minulosti to byla virtualizace, kdo se trošku vyzná, tak servery nemusely být vždycky fyzické, nebo byly vždycky fyzické, dneska už jsou i virtuální. Taky vedle toho ta bezpečnost hodně stála. Mobilní telefony nebo obecně mobilní aplikace, velké téma pro bezpečnost, řeší se otázka voleb a tak dále. To všechno souvisí primárně s bezpečností, lehce potom s tím psychologickým přístupem k té věci, ale samozřejmě je to i ten uživatelský komfort, tak jak jsem zmiňoval, to, co je naší výzvou, je, že bezpečnost na prvním místě, ale zároveň při zachování toho rozumného uživatelského komfortu.
1: Za chvilku budeme pokračovat dále, zkusíme si říct, jak vypadá takový obyčejný útok na firmu, proč někdy stačí jedno kliknutí a proč heslo Ostrava například 1, 2, 3 možná není úplně nejlepší životní strategie.
2: No, Adam Koudela z Xevosu je dnes s námi na Freshi a za chvíli kyberbezpečnost pro normální lidi. Poslouchejte dál.
0: Sejdeme se na Freshi. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Jsme zpátky na Freši, v pořadu Sejdeme se na Freši, dnes s Adamem Koudelou ze společnosti Xevos. Mluvíme o kyberbezpečnosti, ale slíbili jsme si, že z toho neuděláme přednášku jen pro ajťáky.
2: Radku, takže žádné strašení, žádná filmová představa hackera v kapuci někde ve sklepě, spíš prakticky, co se dnes může stát firmě, městu, škole, organizaci, ale možná i úplně obyčejnému uživateli.
1: Adame, když se řekne kyberútok, tak spousta lidí si představí takovou tu filmovou scénu. Jirka to trošku naznačil, zelená čísla na monitoru, borec v kapuci. Jak to ve skutečnosti vypadá v takovém tom vašem běžném životě, běžném firemním životě?
3: Tak my jsme ti, kteří se staví na tu správnou stranu, potřeba říct v prvním případě, ti s těmi kapucemi jsou obvykle na té druhé straně. Ty si můžete představit jako tu velkou farmu čínských teenagerů, skoro dětí, nebo i pokročilých inženýrů, kteří mají za úkol jedno jediné, a to je podporovat ten jejich vyšší úkol a infiltrovat co největší množství relevantních subjektů. A pak samozřejmě tu finanční motivace ze strany těch útočníků, no a my jsme ti, kteří jsme v tom civilizovaném prostředí, my to ideálně, nebo ideálně, většinou to sledujeme, ale ideálně se snažíme těm útokům předcházet, to znamená, sledujeme, co se děje za zvláštní chování v síti firem. No a to, co se dnes běžně děje, tak firma může být zašifrována. To je ten scénář, kdy obvykle jde o peníze, to znamená vyděračský software. Jak už přijdete po nějaký době, tak čím déle držíte tuhle věc pod pokličkou, tím obvykle hůř, takže je potřeba tady reagovat rychle, ale to často nemusí být jenom o nás. Ty telefonáty v neděli večer, dobrý den pane Koudela, prosím vás, máme problém. Ty jsou nejdražší, no. A obvykle pro toho zákazníka, pak samozřejmě ta reaktivní podpora je ten problém, kdy řešíte, jestli to rychle vypnout, nebo jaký je ten postup, aby v pondělí ráno ideálně všichni mohli fungovat, což teda jako obvykle není, no.
2: Obvykle to nejde takhle rychle přes noc vyřešit.
3: Záleží v jaké fázi. Když máme ten proaktivní monitoring, řekněme nastavenou toho zákazníka, a ty anomálie v chování v té síti už se dají jakoby zjistit a dneska třeba i pomocí nějakých AI nástrojů identifikovat, že se jedná o nějaké zvláštní chování odpovídající scénáři, třeba že tam mám infiltraci, tak tomu můžu zabránit ještě relativně rychle. No.
2: A teď mi řekněte, napadne

0: doporučuje takové silné heslo, abych ho tam rovnou dal a uplatnil?
1: To je úplně super otázka. Nejlepší přístup k heslu je mít bezheslový přístup. Takže jestli se na to ptáte z pohledu toho nechat si vygenerovat heslo a uložit si ho do klíčenky, která mi ho automaticky doplňuje, tak za mě ano, pokud používáte ty rozumné platformy, tak je to nejlepší metoda pro každou aplikaci jiné heslo.
0: No, kdo to dělá, ale...
2: No a teď, my nikoho nezajímáme, na nás přeci nikdo útočit nebude. Není náhodou tohle ta nejnebezpečnější věta v IT branži?
1: Tak je i není, no. Spoustu lidí má informace, které jako zneužít jsou někomu k ničemu, ale vesměs, pokud mám nějaký pocit, že si chci ochránit identitu, aby za mě třeba někdo nesjednal hypotéku, nebo si na mě nevzal nějaký úvěr, či se pod něco nepodepsal, co bych nechtěl, tak samozřejmě ta ztráta identity se týká každého.
0: Adame, kdybyste měl teď dát posluchačům tři úplně jednoduché rady, které nejsou technické, nejsou složité a můžeme udělat hned teď. Co by to mohlo být?
1: Tak jak jsem říkal, jiné heslo pro každou aplikaci. Určitě číst v tom, co mi přijde typicky ve WhatsAppu, nějaký odkaz. Babička, máma poslala, hele, dívej, tohle je super. Tak se podívám, jaká doména to je, jak to vypadá, jestli je fakt žádoucí na to klikat. Pokud mám nějakou zprávu v e-mailu, která vypadá jako z banky například, tak v tu chvíli si přečíst, jestli není špatnou češtinou, byť už dneska to je velmi pokročilé, ale jestli třeba ta doména odesílatele není úplně jako mimo.
2: Říká Adam Koudela a za chvíli se podíváme do nového Xevos Cyber Security Center v Ostravě. Co si pod tím představit? Je to místnost plná monitorů lidí, kteří sledují útoky v reálném čase, nebo spíš místo, kde se firmy učí nebýt snadnou kořistí?
0: Adam Koudela z Xevosu zůstává s námi.
3: Sejdeme se na Freši.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: No, super.
2: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Kdy už tam budem.
7: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
1: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Dnes si povídáme s Adamem Koudelou ze společnosti Xevos. Tak už jsme mluvili o tom, jak vzniká technologická firma a proč kyberbezpečnost není jen téma pro velké korporace.
2: No a teď novinka, kvůli které tady Adam je s námi. Xevos v Ostravě otevřel nové Cyber Security Centrum. Zní to možná velkolepě, ale pojďme si říct, co se tam doopravdy děje.
1: Co si máme pod názvem Centrum kyberbezpečnosti představit? Co za dveřmi reálně najdeme?
3: Tak výjima těch monitorů, které na něco dohlíží, se snažíme o osvětu, o vzdělávání a vlastně i ten vývoj těch bezpečnostních nástrojů. To znamená nespoléhat na jenom řešení třetí strany, ale mít i vlastní české nativní řešení.
2: A kde se vzala ta potřeba založit vlastní centrum a neposkytovat jenom služby tak, jak je v oboru běžné?
3: Tak má to technologický i ekonomický podtext a samozřejmě ta vazba na třetí strany je vždycky obvykle teda jednostranná, zejména pro menší českou firmu z té jednak obětí různých poplatků. Zároveň pracujete s tím, co máte. Znamená, aby přibývaly nové funkce. Tím, jak jsme malí a relativně agilní, tak jsme schopni si ještě spoustu věcí namyslet, vymyslet sami a implementovat je rychle v těch řešeních třetí strany. Se to bohužel často nedaří. No a pak samozřejmě ta edukativní rovina, tak jak to padlo, tak chceme vzdělávat ajťáky z jiných firem, chceme vzdělávat veřejnost, chceme vzdělávat děti, seniory, aby právě jsme nezůstávali jenom u té kyberbezpečnosti, která už se souvisí třeba s tou dezinformační scénou, s pokusy vylákat nějaký údaje nebo ovlivnit nějakým způsobem veřejné mínění tím nesprávným způsobem.
1: A je to i pro jednotlivce, dejme tomu, se rozhodnu, že bych měl zájem se vzdělávat, můžu si zaplatit nějaký workshop, nějaké školení, nebo to takhle nefunguje?
3: Aktuálně máme workshopy pro právě lidi, kteří pracují na IT pozicích, to znamená pro konkrétní řešení, nebudu zacházet do detailu, ale pokud pracujete v nějakém dohledu nebo v IT a chcete se lépe vzdělat v nějaké dané technologii, která vám pomůže právě chránit vaše prostředí nebo zlepšit kooperaci, tak ty workshopy aktuálně děláme. To, co chystáme a co je vlastně tím nebo jedním z těch pilířů v tom Cyber Security Centrum, které jsme otevřeli, tak je, že chceme vzdělávat v tom směru, testovat tu infrastrukturu v takzvaném digitálním dvojčeti, kde firma si u nás spustí na pískovišti svoji infrastrukturu a na ní zkoušíme vytvořit syntetické útoky. Pokud se nepovedou, tak samozřejmě nic se neděje, lusknutím prostě restartuju a pokračuju znovu.
2: Umíte lidem ukázat, jak takový hackerský útok vypadá, aby se na to uměli připravit a uměli ho i třeba trošku rozeznat?
3: Z pohledu těch firemních zákazníků a těch organizací to umíme ukázat právě v těch nástrojích, těch pokročilých. Co se týče fyzických osob a, jak jsem zmínil, seniorů, dětí, tak tam právě je to z jeden z těch největších highlightů, že chceme ukazovat ty příklady těch podvodných SMSek, té kyberšikany, těch různých facebookových, twitterových podvodů, podvodné aplikace. Zrovna teďka přes víkend jsme vyzjistili jednu podvodnou aplikaci, která se tváří velmi, velmi intuitivně, krásně pro uživatele MacBooku. Jim rozšiřuje takový schéma zobrazení a dokonce má reklamu na všech sociálních sítích, ale na pozadí toho celého je nějaký infostealer, což je aplikace, která sbírá data z prohlížeče hesla a odesílá je někam na nejmenované asijské servery.
2: Což mi připomíná, že zrovna včera jsem dostal SMSku, že jsem překročil rychlost a měl bych okamžitě zaplatit pokutu, ale odesílatelem byla nějaká africká země nebo nějaké africké číslo. Tak je potřeba si kontrolovat, kdo a nejenom co vám posílají, ale kdo vám to posílá.
1: No, je to tak. Může být Ostrava v tomhle oboru vidět i mimo region, protože to centrum se otevřelo v Ostravě a my jsme rádi, že spovídáme tady, sejdeme se na Freši lidi ne z Prahy přímo z centra, ale i z těch ostatních měst, tak jak si na tom Ostrava vede, nebo jak si Ostrava vede v souvislosti s jinými městy? Jsme na tom dobře?
3: tak ta transformace regionu je zjevná. Samozřejmě pořád je tady určitý mindset, který pořád staví i to myšlení lidí do určité roviny přízemní, nicméně já věřím, že Ostrava i díky tomu vzdělávacímu ekosystému to může posunout někam dál a věda výzkum, ať už v našem případě v souvislosti se cybersecurity, AI, či jinými technologiemi tohoto typu, tak určitě může být kompetitivní. Samozřejmě záleží na tom, jak moc se bude tady politicky či apoliticky dařit, ale Ostrava je, nebo Ostraváci obecně jsou velmi pracovití lidi.
2: Za chvíli se podíváme dopředu. Co nás čeká? Budou útoky chytřejší? Pomůže nám umělá inteligence? Nebo ji budou zneužívat i útočníci? A co by měl dnes mladý člověk udělat, když ho tenhle svět láká?
1: Adam Koudela z Xevosu na Freshi zůstává, zůstaňte s námi taky.
0: Sejdeme se na Freshi.
4: Už

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Adam Koudela stále s námi ve studiu. Adame, když se podíváte na 5 let dopředu, čeho se v kyberbezpečnosti obáváte nejvíce?
2: Autonomie. To je dnes téma. AI, to je buzzword, který všichni dneska slyší, vnímají, a autonomie v tom smyslu, že umělá inteligence je nejlepší útočník, je dnes prostě realitou a události posledních dní typu omezení využití AI mimo území Spojených států, těch nejlepších modelů a ty další tendence vypínačového typu jsou prostě na snadě a myslím, že následující týdny budou velmi zajímavé v tomhle ohledu.
3: Takže asi potvrzujete, že útoky budou více automatizované, chytřejší, možná i mnohem jako rychlejší, a pozná vůbec běžný člověk, že komunikuje s podvodníkem?
2: Je to čím dál tím složitější a zároveň pro útočníka levnější. Dneska si za pár dolarů koupím úplně obvyklý kybernetický útok, který vás odstaví na pár minut či hodin. Neříkám, že něco ukradne, ale takový ten třeba DOS útok je relativně levný. Potom pokud chci něco krást a užít jakoby do té průmyslové špionáže nebo útoku nějakého jiného typu, tak už jsou to třeba stovky dolarů až tisíce dolarů. Ale pořád si je koupím a pořád vím, že mě někdo zrealizuje na druhé straně. Většinou teda v těch zemích, které nám nejsou úplně jako blízké. Ale zároveň platí, že i tam už ve velkém využívají umělou inteligenci a většina těch útoků, které jdou dneska kobercovým způsobem, tak samozřejmě nejsou řízeny lidmi v té operativě. Jsou maximálně naplánovány lidmi, je tam ten scénář určený, ale nemějte pocit, že naproti vám sedí nějaký člověk v té kapuci. Je to automat, který pustil a šel spát.
1: Já jenom doplním kontext. My tady ten rozhovor natáčíme 22. června 2026, protože on bude viset na podcastových aplikacích, na Spotify, na YouTube, tak třeba se za 5 let k tomu vrátíme a řekneme si, Adam Koudela to tehdy předpokládal. Všechno to, o čem tady mluvíme. No, nechci strašit, nebo nechceme strašit, ale umělá inteligence pomáhá více obráncům nebo útočníkům?
2: Ti útočníci jsou vždycky jako dál z toho, co víme. To znamená, my to dělíme na tu proaktivní a reaktivní ochranu či obranu a být připraven určitě co největším možným způsobem je fajn, ale pokud někdo jde vyloženě sofistikovaným způsobem, tak častokrát právě i pomocí těch AI nástrojů, a proto je údajně omezili, ale já tomu i do určité míry věřím, že jsou zde modely umělé inteligence, které dokážou autonomně hledat zranitelnosti, našli jich spousty, proto nebyly vypuštěny do světa, a to v těch největších platformách, takže určitě ten útočník bude dál a bude tam dřív.
3: Mimochodem, dá se mluvit o tom, že například vaši klienti ještě nebyli napadeni, anebo byli napadeni a takových útoků je denně třeba stovky nebo tisíce, ale vy to úspěšně odrážíte. Aby jsme řekli nějaký konkrétní číslo.
2: No, já vždycky říkám, že to není o tom, jako jestli, ale kdy. To znamená, nedovedu si představit, že by 20 let existující firma neměla bezpečnostní incident. Buď je malý, nebo je bohužel jako velký. Těch odražených útoků je samozřejmě jako drtivá většina. To se 99,9% je prostě odráženo. Ale hlavně my odrážíme to, co víme. To znamená, může se stát a s určitou pravděpodobností se to stane, že pokud jste ve středu zájmu, tak jednoho krásného dne se u vás někdo pokusí o to reálně a sofistikovaně se k vám dostat. Pokud na to připraveni nebudete, nebo i budete, ale najde skulinu, tak se to může stát a můžete být sebelepší nástroj. A to stačí třeba i právě ta uživatelská chyba proklik v e-mailu.
3: Vy jste zmínil DDoS útoky, což jsou zjednodušeně řečeno jako hromadné dotazy, které zahltí server. Kolik takových které DDoS útoků je realizováno třeba za týden na vaše servery, které máte vysloveně jako ve správě a v reportingu?
2: Tady o našich serverech nebudu moc mluvit. Na naše servery si troufám říct, že se útočí jakoby minimálně. To je spíš ty data klientů. My moc infrastruktury nemáme a nechceme. To znamená, bavíme se o těch zákaznických záležitostech a tam jsou každou sekundu probíhá nějaký pokus, ať už automatizovaný nebo skenování sítě. To nelze úplně jako jednoznačně říct, co je až tak jako útok, který by byl nějak zásadní. Jo? Takové okopávání úplně nebereme, že je relevantní. Ty automaty právě se snaží každou vteřinu i současně hledat nějaké zranitelnosti. Skenování sítě probíhá pořád. Jo? Ty boti stačí se nainstalovat například dneska zastaralý Windows XP systém, připojit si ho na internet s veřejnou adresou dostupnou. A já si myslím, že do jednoho dne ho máte hacknutý, protože ten základ, který tam je, tak si ten vzdálený přístup nastaví sám.
1: No, nevím, jestli se mám bát teď, když si doma pustím počítač, nebo se mám uklidnit, že tady máme společnost Xevos a Adama Koudelu, kteří nás můžou chránit a můžou nám pomoci. My moc děkujeme za rozhovor, že jsme se dostali do tajů kyberbezpečnosti a říkáme si, abychom to za těch 5 let přežili. Přežijeme, Adame?
2: Já věřím, že ano, a já vám děkuji za pozvání. Věřím v osvětu a v to, že pokud to někoho zajímá, tak je u nás vítán na kafe či přednášku.
3: No já doufám, že se tady sejdeme i příště, kde jinde, než na Freši.
1: Díky za rozhovor.
2: Naschle.
0: Sejdeme se na Freši. Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Růžový sloun. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Fresh Rádio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Fresh Radio. DAB FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Co začátek, že?
1: Co pak, Ondro, já jsem ti přece nešlápl na nohu, ale promiň si, jo teda, ale nemám tak velké nohy.
0: No, I got a feeling, jako Black Eyed Peas. No. Takhle jsme začali, ale spíše hodinku, ne hitparádu. My si vždycky necháváme trošku na odstátí, že jo, ty naše dvě hodinky. Přijdeme tady s vyplazeným jazykem, zařadíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne, k tomu 3 novinky. No a potom spustíme ten neplánovaný kolotoč informací, dezinformací a hlášek, které vytváří můj kolega David Dale.
1: No a můj kolega Ondra Turda.
0: Začneme tady tou 20, tam je Kygo, Khalid, Griffin a budou zachraňovat lásku.
1: Save.

0: Já si myslím, Ondro, že na začátek taková ta startovní píseň velmi veselé, velmi pozitivní, tak jako máme krásně. A takové letní už, jako víš, jako to počasíčko.
1: Takové letní, no já bych řekl takové výhňové.
0: Výhňové.
1: Výhňové.
0: A teď si vím, že tyhle ty teploty někde na jiné části planety jsou jako standardem už jako mnoho let. Jakoby.
1: No tak jako jich Itálie nebo jich Španělska, tam jako pro ně to je úplně, co dneska zima ještě.
0: Já si právě teď právě člověk si uvědomuje, jak třeba a říká se, že Ostrava má docela dost stromů, jo, ale že by to chtělo ještě víc. A nebo prostě ty stromy na těch domech, aby se tak nenahřívaly. To je neuvěřitelné, jak přijedeš do města a máš tu třeba hned plus 3-4.
1: No, tak asfaltík, betonek, že jo, no. To udělá svoje. Na dálnici to taky není žádná pohoda. Ono, teď zase já jsem nad tím tak přemýšlel, že si vždycky řekneš, no, že přesně když jsem naťukl tu Itálii, tam jsou nefachčenka a tak dále. No dá se v tomhle tom dělat?
0: Tak jako člověk no, opravdu nad tím přemýšlí, že oni to prostě zabalí v 11 a no. Zase se třeba vrátí ve 4. No,
1: no tomu se říká siesta, my taky tady máme od 12 do 2.
0: Máme kratší.
1: S Romanem a Zradkem, že jo? Možná... Ale oni makají zrovna v té době. Jako, takže...
0: No ale zase potom ne, asi.
1: Já si myslím, že jo, kamaráde. Pro ně je právě ta siesta, že si jdou takhle jenom lehce odpočinout jako do toho
0: pokecat.
1: Studia. Pokecat si, často nějaký ten rozhovůrek a tak dále a tak podobně. Každý všední den mezi 12 a 14 tady na Fresh Radio, to je jenom takový tip na super rozhovory a dva bezpochyb nejslušnější členy našeho Fresh Crew, že?
0: Tak.
1: Líbí, to neřekla.
0: Ano.
1: A kdo je na 19? No tam je slušňačka možná.
0: Tam
1: že?
0: Je taková líbezná zpěvačka, která právě pochází ze země, kde teda musí teď být peklo, podle mě.
1: No tak tam je hlavně fotbalové peklo, protože no, fandí, jo, všichni.
0: Tam fandí,
1: celá země.
0: Tam to postupilo. A samozřejmě je to letošní takový asi hlavní fotbalová hymna. Protože myslím, že při každém začátku utkání toto zní, tenhle ten song Die Die se jmenuje a společně s Shakirou ho má na starosti taky.
1: Burda Boy, tady je máme, známe to jména, všichni už vystoupili v Česku několikrát.

0: Let us go, říkali na konci, já to slyšel.
1: Já celý song slyším, jak zpívá Die Die, no, tak jako, a nedá.
0: No, teď se říkal, jestli dala.
1: No, tak, nevím,
0: Ale neříkaj co, ať jsme teda slušní kluci, jo.
1: Tak, no, Die Die, možná gol, hele, je to na fotbal. Víš, jako?
0: Tyhle vidle. No, já jsem ti včera zrovna, já jsem byl mimo Ostravu, dostal jsem takovou pozvánku, protože teď probíhalo hokejbalové mistrovství světa.
1: Záleží, včera finále, že?
0: Včera bylo finále, já ti nevím, jak dopadlo, jako přiznám se.
1: Prodloužení vyhrála Amerika. Hmm. Ale kousek. Byli šikovní, no. Kousek.
0: No, tak jako. A přitom byli favoriti. No, to je jedno. Tak jsem byl pozván do fanzóny a akorát jako říkám, no, tak jako teď, jako, víš co, já využiju pozvání někdy příště do nějaké soukromé fanzóny. Tam bych i nějaký gol trefil. No, tak jo, přejdeme dál.
1: Jo, tak
0: řekni, uveď tu osmnáctku, přehodíme to na jiný úplně rytmus, nebudeme se bavit ani o počasí, i když třeba tady u nás ve studiu krásných 23 klimatizovaných stupňů, takže jestli má někdo zájem, můžeme vybírat stupně.
1: No, teď je zájem o klimatizace, samozřejmě.
0: No, já jsem ve vztahu od minulého
1: týdne. Já jsem si všiml, že jsi změnil status. Nicméně 18. místo Pnau společně s The Warning a Tu Corazón. To znamená,
2: místo

0: corazón.
1: Tvé srdce.
2: Jo. Your heart.
1: Máš zlomené, nebo máš ho zdravé, nebo...
3: Já aktuálně trošku teplejší, jako mám asi víc než 36,5.
1: Pumpa se přehrývá, jo?
3: Pumpa se trošku to jako přidává někdy, je to znát, no, to jako peče to, no.
1: Za půl roku jsou tu Vánoce.
3: A včera jsem viděl, zase jsem prakticky viděl včera zajímavý jako ukaz fotku na sítích, kdy dnes vlastně normálně pověsíš jenom obalené řízky na sušák na balkoně.
1: Oni se sami usmaží?
3: A do oběda je máš hotové.
1: Fakt? Hm? Jako fakt, jo?
3: Kukana,
1: no tak počkej, jako vajíčka by si normálně udělal takhle.
3: No tak už na nějakém alobalu možná pomalu.
1: Pán Víčku hodíš už, normálně už na střechu auta.
3: Už by to asi jako pomaličku, no, se zpracovalo. Ale ty byly vtipné ty řízky, no. Prostě ráno pověsíš a na oběd sklízí, jakoby sundáváš.
1: Sklízíš,
3: no. To by musel zasadit, no, jasně.
1: Zasadím si řízek, vyrostá mi prase, jasně.
3: Ty krásu.
1: To by bylo něco, ne? To by bylo zemědělců v Česku naraz, jako. To by Andrej neměl, na 17. místě je ten, co ví úplně všechno.
3: Ano, a mimochodem, jestli se nepletu, tak...
1: Nepleteš, bude.
3: Za 14 dnů skoro je tady na místě v Ostravě.
1: Připlave.
3: Připlave možná a udělá nějakou dobrou, doufám, show, tedy s Vince.
1: Ten, co ví úplně všechno, Mr. Know It All, track, který když jsem před několika týdny slyšel tady na Fresh Radio a hráli jsme ho opravdu první v českém éteru, tak jsem, pamatuješ, prohlásil, tak tohle je jasná hitovka. Se vším všudy podepisuju.

0: Mr. Know-it-all, znáš takové Mr. Know-it-ally? Já jich pár znám.
1: Jo. Já to jako mi nenapadá mě.
0: Oni všude byli, někde dvakrát, dokonce třikrát, všechno ví, všechno znají. A o takovém právě zpíval tady Slims. Myslím si, že na cover z Ostrava rozhodně tahle ta věc zazní. Pokud jste poslouchali v minulé dva pátky, nebo uplynulé dva pátky naše vysílání, tak jsme měli Dance Beats for Love. V každém z těchto speciálních vysílání se soutěžilo o lístky. A už teď vám slibujeme, že budeme soutěžit v následujícím víkendu, nebo v následujícím pátku, ne teďka,
1: jo.
0: V následujícím týdnu, přesně to řekl, o lupeny pro změnu na Colors. Vůbec se jako toho nebojíme. Jsme za to rádi, že můžeme s těmito festivaly spolupracovat a zrovna pro vás, kteří máte rádi Terryho Swimse, si myslím, že takový lupen na celý festival, nejenom na jeden den, jak by se mohlo
1: vlastně
0: třeba někde zdát, tak může být úplně boží.
1: Určitě, já jsem říkal, že třeba já jsem Colorsy osobně teda byl jenom jednou, přiznám se, to mám jako mezery proti Beats for Love, ale já mám prostě jakoby nějak jakoby radši tu elektroniku, co mají tam, no. Tak jako, je to tak, to pro každého, proto jsou ty festivaly za sebou takhle celkem...
0: Já půjdu na oba.
1: No to je jako to klobouček, jako dát takhle dva náročné víkendy za sebou.
0: No tak ne, tam je týden pauza právě mezi tím.
1: Je tam jeden víkend?
0: No jasně.
1: Jo, aha, jo, vlastně.
0: To bylo náročné. Kámo, tak to zase jako sorry, ale Superman nejsem, jo.
1: Ne, mě to teď úplně nedošlo, protože vím, že jsem slyšel tady v jednom rozhovoru, že od vlastně ředitele Beats for Love, že stavět to můžou skoro 14 dnů, že tam nějaký prostor je, jasně, ale že to zboří musí za 3 dny, no, tak jsem si říkal asi do středy a hned jedou kolos, ale ti to asi taky staví víc jak týden, no.
0: Vem si, že jako z té technické stránky ta hlavní, bavíme se o těch hlavních dvou stagech, jo, tak zaprvé ten areál je úplně jinak postavený, nebo úplně jako je jinak postavený.
1: Pomíchaný, no, asi.
0: Ty stage mají naprosto jiné parametry, protože když děláš stage, která musí hlavně uspokojit kapely a několik za den, tak ta samotná stage, to samotné ta vnitřní část bude musí být větší. Jo. Musí tam mít takzvané loading docky, jo, kde to oskovávají a tak dále a tak dále. Zpravidla ta střecha musí být jako jeho celá ve krev větší.
1: Jasně, no.
0: Ona ta Beats for Love, když se podíváš, tak ona je široká, prostě lešení, tam jsou ty různé dekory, efekty.
1: No.
0: Ale zase, že jo, koncertní stage, ta hlavně, tak tam má ty světla narvané a ty ledky uvnitř. Jo. A každá ta kapela, vždycky se to ten den, se nejvíce přizpůsobuje tomu headlinerovi. Ten si doveze třeba 3 kamiony svých světel, které přivěsí k tomu, co tam je.
1: Aha.
0: A celé se tam jako tak nastaví, ostatní jakoby se musí tak nějak lehce přizpůsobit. Furt se to představujeme, proto to je tak, že vlastně dohraje kapela a ty jdeš na druhou stage a tam se hodinu a půl maká. No a to je vždycky hodina a půl, která ti připadá jak 20 vteřin. No a tak...
1: No, jako pro ty, co to musí udělat. Jako.
0: No samozřejmě.
1: Ale pro ty návštěvníky samozřejmě.
0: Co tam dělají ty dlouho?
1: Tam ty 3 kytary připojí, že?
0: Já neslyším basu. Takhle nějak to vypadá. A ono ještě jako další věc, jo, že dneska je ta doba tak daleko, že ta firma, která třeba zajišťuje tuto hlavní to zastřešení, ozvučení a tak dále, hlavní osvětlení, tak už jenom potom pomáhá a vlastně všechno to nachystat, ale ta kapela si potom vlastní zvukové pulty, vlastní přídavné osvětlení a přídavné ozvučení a přídavné LED obrazovky. Všechno to postaví tým, jenom odevzdáš nastavený systém, oni si tam ještě něco v tom většinou pohrábnou a potom, že to celé dají zodpovědnost.
1: A jako je to tím, že ten zvukař potřebuje jako svůj pult, že jinak se nevyzná třeba?
0: Si, tak
1: asi, oni jsou hodně jako přednastavené dneska na těch displejí, že?
0: Tak ono těch věcí, co dneska zvuk dovoluje, je tolik, že prostě, víš jak to je, když půjdeš jezdit Formuli 1 a budeš mít na každém závodu jiné auto, jako pojedeš rychle, projedeš zatáčku, ale když máš to svoje nastavené tak, jak chceš ty.
1: Ale to by byl šofér, jakoby pilot, protože dokonce už to i zaznělo, že správný, že by se to mělo střídat ty auta, aby zkusili pomalejší, rychlejší a udrželi za celý rok prostě nejlepší skóre. OK, aby jsme se vrátili do Extázy muzičán, máme tam 16.
0: Na ní je Major Lazer, Nelly Furtado a Davido, nebo Davido.
1: No to.
0: A oni říkají, že prostě není místo takové, jaké je doma. No place like home.
2: Místo

0: taková akustická kytarka, jako je ve skladbě No Place Like Home.
1: Úplně jsme vzal myšlenku, taková kytarovka úplně.
0: Jo, je to tam naprosto dominantní. A že jo, co k tomu stačí? Ale ty jsi mi říkal, že umíš, že, na akustickou kytaru.
1: No, že umím.
0: Uměl jsi.
1: Že jsem uměl
0: spíš.
1: Hrával
0: jsi.
1: Teď technicky možná vím, kde ji mám, někde založenou ve sklepě. A to je tak všechno.
0: Vemi příští týden.
1: Ty kráso, to ne, to už nebude mít ani struny.
0: Já ti je koupím a nechám ti je naladit.
1: Ale někdy asi kolem 10 let jsem tak do 15 brnkal, no, si no, myslím.
0: Kolik se na to zbavilo ženský?
1: To právě byl jakoby hlavním zásadním důvodem. Hledal jsem nějaký nástroj. Samozřejmě, i když si jsem přemýšlel, kamarádi třeba hráli na klavír, jenomže to mi přišlo k ohni nepraktické.
0: No, tak, no, ale pak, ale víš, jak kdyby dosi dřeva, tak ho tam hodíš a zazereš
1: bustiky. Ale s dnešní technikou už by to zase jako reálné bylo. Mít nějaké mini klávesy s nějakým aktivním bateriovým reproduktorem a válíš všechny songy normálně ze sampler.
0: Šup tam Mozarta.
1: No, nebo na, jako modernu, jako normálně taneční věci.
0: Jo, jako Daft Punk, jo, že bys třeba rozjel. Nebo takové Backstreet Boys, i ty by si mohl nějakým způsobem
1: rozjet. No tak samozřejmě jejich hity, no.
0: Jejich hity, a nebo třeba tu novou věc, se kterou se jednou z nich vrací zpátky, tedy uvidíme, jak se jim comeback podaří, protože tuším 2, 3, 4, 5 let zpátky i před covidem občas vyjeli nějaké to jakoby vzpomínkové turné. Tuším, že asi taky něco přidali nového, ale ty do toho jako tak, do toho oni, tlačí víc
1: tak,
0: a víc.
1: Tak, oni byli chvilku 4, pak zase teď už jsou v původních 5 a tak dále, tak se to tam nějak kolísalo. Pořád to kluci jako co 3-4 roky se snaží jako nějak oživit, no, tu kapelu. Ale
0: tak měli, nějaký krejcar přijde naučit.
1: Ale mimochodem v tom Vegas,
0: teď nevím. Vesper?
1: Ano, Vesper, ty budeš vědět, měli úžasnou, jakoby, co tam dokážou udělat. To bylo jako paráda.
0: Jo, tak to je vůbec jako, to je to, kdyby na technologickou debatu, to bychom se tady mohli bavit o Sphere další dva dny. Asi by to moc posluchačů nepochopilo, takže já to zkrátím. Backstreet Boys, 15. místo, Bad Lab.
2: Místo 15.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: jsem to nestihl zvednout, tak nám začal ten začátek, ale Blackpink a Jump, to je skákačka tady. Jsme si tak zaskákali tady s Dalem.
1: Kvapíček. To je ten náš oblíbené slovo, kvapík. No.
0: Byla to rychlovka se vším všudy. Tenhle track už tady tak jako tak skoro půl roku bych řekl, co? Možná?
1: No, může to být. Minimálně jakoby únor, březen určitě. Začal 100%. Se objevovat a dneska je zpátky zase těsně v téměř v polovině. No?
0: Ale možná ještě déle, protože já když se dívám, tak rok vydání 2025, on ten čas tak strašně běží a když se tak. Jako nepodíváš, kdy přesně jsme to nasadili, ale je to 25, takže prostě takže už tady asi. Přes půl roku tím pádem.
1: Takže asi jo.
0: Blackpink a Jump jako 14 nejhranější a teď tady budeme mít písničku o mě, no. Protože Olivia Dean o mě zpívá, ani o tom neví.
1: Že potřebuje, jo? Toho muže.
0: Správného. Tak Olivio, Ostrava, Kulinární ulice, studio Fresh Radia. Máš na to ještě hodinku a čtvrt, aby si dorazila.
1: A nebo taky třeba příští, no jako jakýkoliv pondělí prakticky, no. Když není teda sváteční.
2: Místo 13.

0: Tak bohužel Olivia Dean nás opravdu poslouchala, protože mi dala jasný vzkaz.
1: No povínej, jasně.
0: Adios.
1: Ano.
2: Místo 12.
0: Alvaro Soler, Alavinia.

0: No tak Ondro, to je mi líto, no, že si takhle musel dopadnout, ale...
1: Hele, jednoho dne to dopadne.
0: Já myslím,
1: BB Rexa, jak ty říkáš.
0: No, BB, ano.
1: Mi zpíval o tom teď, jak ta zkontaktovala právě teďka.
0: One day. No, já jsem se ještě chtěl teda, jestli můžu ještě k tomu Adios, tak teď Amigos. Vlastně, když jsme zase, slyším tu španělštinu, nějak mi to zase ten fotbal,
1: no,
0: to mistrovství světa.
1: Jinak, že jo.
0: Samozřejmě dneska, myslím, nebo začínají už ty vyřazovací.
1: Ano, ano, pavouk,
0: no,
1: jak se říká.
0: A teď to Adios bude čím dál častější.
1: Amigos, por favore. A jednoho dne se dozvíme, kdo ten šampionát vyhrál.
0: No, tak to víme přesně, teď úplně ten datum nevím, ale někdy právě v půlce července, no. To
1: víme
0: končí.
1: To přesně.
0: 17, 18, někde tam, čověče.
1: Někde tam, jo, takže při kolorce, jo, se bude sledovat fotbal.
0: Ty jo, to budu muset počkat.
2: Místo 11.
1: No, uvidíme.

0: Proletěli jsme hodinou zase jako dva bleskové, že jo?
1: Jako lehce nahřátý nůž teplým máslem. Mm-hmm. Protože teď stačí opravdu máslo si vytáhnout ráno na 5-10 minut, zajít si třeba umýt zuby a můžeš mazat. Když to normálně, ty půl hodiny a nemůžu to jako ukrojit z ledničky, čoče.
0: Vidíš to. My bychom mohli v tenhle ten čas dát příležitost prvním novinkám. A víš co? Začneme tou první, tou za mě.
1: Ale ne.
0: No jistě, dáme to tam prostě. Je tady, jestli ho poznáte, když tak to okomentujeme za chvíli. Buďte fresh. Extáze Music Chat.

0: Tak jsme se do toho zaposlouchali, nový Hugel to byl.
1: Ano, taky společně s Davidem Guettou a i David Guetta má prsty i v tomhletom songu.
0: Který má na svědomí zase hlavně Andrea Bocelli a Eya a Megan Thee Stallion.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Extáze Music Chart. Novinky.

0: Měl bych se dodržet přesného překladu, tak by se to dalo v češtině tenhle ten track přeložit jako že, na, to ty předložky, že a na, protože v angličtině se jmenuje Wu čárka men, woman. Nevím, jak je to myšleno, ale vím, že Peggy Gou a Ayra Starr byly třetí novinkou tohoto vydání hitparády Extáze Music Chart. A mi se to líbilo, se to hodně líbilo. Jako tohle bude taková ta chytlavka, popovka, hrající všude možně a má to i takový ten lehce taneční nádech, tak bych tomu řekl.
1: Ondro, souhlasím s tebou, nicméně desáté místo před námi a tam je náš velmi oblíbený song.
0: A jenom pokaždé tady zmiňujeme Ultranaté, jak to řeknu přesně. Ale pozor, to takové to jako rozespívávání. Imel Angel, nebo, to je vlastně to druhé jméno, featuring s Hughem, tak to je ten a ta Ultranaté, tam má jenom takovou část pasáž, tam jako spíš polomluvení, no, tak poslouchej dobře. Takže já jsem slyšel i jinou verzi.
1: Jsi viděl videoklip teda?
0: Ne, já jsem slyšel víc jiných verzí. Aha. A víš co? Tak počkej, když to zakecáš, tak já najdu, najdu jinou verzi ještě, kterou nehrajeme tady v rádiu a je fajn jako.
1: No my samozřejmě musíme říct si, že...
0: Co si vymýšlím, co říkají?
1: No ne, že na desátém místě teda nás čeká velká letní hitovka, teda aspoň za nás tady s Ondrou, Hugel.
0: Dneska po druhé.
1: A dneska vlastně po druhé, protože byla to první novinka, můžu se k tomu ještě vrátit, s Davidem Guettou, která se jmenuje Shine a myslím si, že ta ji jako rovnoměrně vystřídá za chviličku.
0: Hele, ten Hugel je prostě objev, jak si sám říkal, podmastery prostě pustíme, šup. Jak jsi sám říkal, tak i David Guetta už cítí, že tohle je človíček, který by mohl moving to the sun, takže to
1: jakoby minimálně držet nějaký proud, jakoby, a vlastně je to i jako krajan, že, z Francie. No a už jsou jakoby vidět spolu a ten single Shine, který jsme měli v novince, je již nově od pátku vydán, protože já jsem se po něm pídil ve čtvrtek a nikde po netu ani zmínka. No a podívej se, už to vyšlo, no. Tak jsem to,
0: tak jo,
1: jsem to trošku propálil.
0: Našel jsem tady tu druhou verzi, myslím si, že je připravená. Tak desítka pro tento týden, tedy Moving to the Sun, a dáváme si tu verzi, která je možná, jenom říkám možná, a vůbec ta nejznámější. I'm moving to the sun. A tohle je Ultranaté.

0: Zase se nám studio přeměnilo v živý taneční parket, my jsme za to rádi. I gotta move into the sun. Je to tak, my frčíme dál. Tohle byla desítka, za nás prostě bezkonkurenčně nejpodvedenější letní song ever, který v letošním roce prozatím byl vydán. Ale léto je ještě před námi, že?
1: Hele, no, ale to je samozřejmě jenom subjektivní pocit, protože ne každý jakoby úplně zareaguje. Já jsem třeba teď jako sobotu...
0: To je výborný subjektivní pocit.
1: Já jsem teď třeba jako po dlouhé době si sobotu zahrál a takhle venku, protože vevnitř by to bylo jako šílené. A zrovna tímhle tím songem jsem to zkoušel jakoby ukončit. No, těch lidí už samozřejmě bylo pomálu, někdy o 3:30 ráno, ale...
0: Tímhle musí začít právě.
1: Mně je to vždycky škoda takové ty největší poločky vystřelit hned první třeba půl hodině setu. Asi to jako čekám,
0: si to mět
1: čekám na tu největší atmosféru, ale někdy to jako promarníš. No.
0: Já bych to řekl jinými slovy, ale nebudeme zabíhat do detailů. Nebudeme zabrušovat, jak by řekli někteří z politiků, ale od politiky raději daleko, protože vůbec co se teď dělo na folklorních festivalech, to bylo taky zajímavé, že o víkendu. Rýpat do toho raději nebudeme. Kdože je na 9. pozici? To si rýpneme velmi rádi. Jsou západní.
1: Ano, West End a single The
0: Sailing.
1: Sailing, no. Ono to trošku zákypalo jako calling.
2: Místo 9.
0: A ono ne.
1: Ono ne.

0: No, se nám to dalo trošku no, podívejme, krev do žil,
1: takový nenápadný název a jaký z toho jakoby...
0: Je Ducák. No, no šlapačka Ducák, zelí. No. Prostě to, co rozproudí krev v žilách. Ani slova neumíš potom najít v hlavě. Je to takový jako šok, bych řekl.
1: Ano, to, tam právě na té osmičce už podle toho názvu jako očekávám šok.
0: Jo, další. Fakt,
1: a cítím to znova, jak ten teplotní skok venku nás jako ždíme.
0: Jo. A abychom tady odkryli naše mluvení, jak to říct, v náznacích, v hádankách a v indicích, tak na osmičce jsou Culture Shock a Feel Again.
2: Místo osmé!
0: Bude to rychlovka!

0: bude dramovej, protože pro mě...
1: Já to věděl.
0: Jsi to věděl?
1: Já to věděl, za prvé ho už znám a za druhé...
0: Ty tam máš zase tu značku, že jo?
1: Značku a je šedý, a to znamená v našem playlistu, ale,
0: jo,
1: ale
0: jo.
1: Schválně, jako zaspomínáme si, jo? Když si řekne Culture Beat.
0: No jo. Mr. Wayne třeba, že jo?
1: Dáme si to, že jo? Souhlas?
0: Může být, to byl dobrý song.
1: Tak jo.

0: Pokud si pamatuješ, minulý týden jsme si z tohohle tracku, který byl na 7. místě, a mají ho na svědomí Topic a Sara, dělali srandu, že bombony došly.
1: Bombony došly a dneska jsem si podle něho trošku jako seřídil hodinky.
0: No, a tíkaj nebo takaj?
1: Ty vole, netíkaj mi, ne? Tak já jsem, jakoby, jo, tak jo, ale jako opravdu mě to jako překvapilo, ale pak jsem na to přišel. Já mám totiž digitální, jo.
0: No, tak ty jenom přeskakujou číselka.
1: Ty netíkaj, no.
0: Tak ti už jenom takaj.
1: To je možná jako mi trošku jako pro výrobce, takový návod, že...
0: Ne, nechceš tíkající hodinky. Jako...
1: Ne, že ten, i ty digitálky by měly tak jemně...
0: Měli by dělat noise, ne, nějaký zvuk.
1: No jo, ale neúplně takhle nahlas, jako byl ten předešlý song, samozřejmě.
0: TikTok. No. Noizu, will we ever change? Změníme my se někdy? Změníme se nebo se nezměníme?
1: Já myslím, že máme jako už se jako, to už se jako těžko.
0: Starého psa novým kouskům nenaučíš. No.
2: Místo šesté. Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: Příjemná to změna. Ty jsi říkal, že nenaučíš novým kouskům a jo, to změna.
1: To děláš, jak kdybyš to zpíval ty, nebo co? Jako...
0: to, ne, to změní, ale jako dneska tam jako přibylo do té parády jakoby spoustu takových tanečně potenciálních songů.
1: Tak to víš, je léto, to je ten správný čas, kdy se všichni interpreti, nejenom elektronické hudby, ale extra, i popové, soustředí na to, aby to bylo takové, jakože hýbeš tou dubkou doleva a doprava. Ono to může být pěkná podívaná, taky nemusí.
0: A já jsem si třeba myslíkal, že dneska tady parána víne na takový teplý den, nebo doslova vroucí den, že to prostě nepůjde ta muzika, víš, že jako oni tak jako...
1: My tady máme ve studiu nádherných 23, mohli bychom i míň, ale to bychom asi odcházeli na chlazení a to nechceme.
0: Je to akorát.
1: Je to akorát. Heč! Heč! Taková siréna. Felix Jen?
2: Místo páté!
0: Jo, to měla být siréna,
1: no.
0: To je krásno.
1: A Omar, okay.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Oslavit výročí svatby stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovatelství.

0: Jsme zpět s první trojicí z těch nejhranějších tracků uplynulého týdne na stanici Fresh Radio. Zdraví vás Ondra Turda a David Dale, pokud to nevíte, hitparáda Extáze Music Chart, která právě tedy reflektuje to, co hrál nejvícekrát.
1: A ty jsi to řekl skvěle a na jeden nádech, podle mě úplně.
0: To zkusím třeba anglicky a polsky teď.
1: No tak ty teď jako tady jako trénuješ, protože se chceš zlepšit i v polštině, což jako ti jako samozřejmě...
0: Bench je to
1: fajné a
0: mocné.
1: Ale my musíme taky říct, že dohrála čtvrtá skladba, jako na čtvrtém místě bodovaného systému našeho, jako, tak jako by spletné, to nebudem to říkat, jak to úplně přesně je, jo. A zajímavost je, že...
0: Co nesfalšuješ sám, jako by se...
1: A zajímavé, že v jedné, nebo jakoby v jedné dvacítce jsou dva singly, které se jmenují stejně, Feel Gain, je to tady znovu, jako ten Culture Shock, tak i Sony Fordera, který teď dohrál má song Man, jako znovu cítit znovu, no, znovu a
0: Feel
1: znovu.
0: Again, no, je to tak, no, tak nebudeme to prostě rozebírat, rozpitvávat, jako teď nějaké děti.
1: Jako
0: dítě, to nebudeme tady jako...
1: Tak jo, tak jdeme už na to třetí místo.
0: Tam je teď Armin van Buuren, Argy a Mario Rex a ti se podílejí na tracku Like a Child.

0: A frčíme na druhé místo, tam je naše oblíbená Jazzy společně s Chrisem Lorencem a jsou naprosto neviditelní.
1: Invisible.

0: Dvojka, já bych řekl, že skoro bych dal i jedničku normálně.
1: No, já si myslím, že minimálně příští třeba hitparáda se tam dostane, protože jazzy vždycky jako já... Jako
0: díru do světa.
1: Jo, dobře, vždycky hitovka.
0: Chris Zatím. Lorenzo, jazzy a Invisible, to byla dvojka pro tento týden, druhý nejhranější. A na jednice jsou nám známí, tuším, že pro změnu Colors of Ostrava, Clean Bandit, navštívili taky Ostravu.
1: A no, teď jsem chtěl říct jako Moxy Bandité, jak to bylo sám doma. Moxy Bandité.
0: Jo, Moxy Bandité. A pak byli dlouho prstěci, že? Ale to bylo jsou... Long Fingers, ale tady
1: a, není a tady Long Fingers, ale... A tady pokračují a jsou čistí, jako vidíte.
0: Jsou čistí a mají sebou velké prase. Big Pig, I don't
1: wanna hurt you. Ale tam jsou dvě i, tak teď nevím, jestli je to jako mega velké. Když tam jsou dvě i v tom slově.
0: To je jako já, když se hrabu v autě, tak to tak přesně vypadá.
1: A pozor, nechtějí jakoby tě zranit. Nebo
0: nechtějí tě zranit, no ti říkám, že já se taky nechci zranit, když se hrabu v tom autě a pak je ze mě Big Pig. No.
1: Tak jo, tak. Místo první.

0: Toto zase uteklo, že?
1: Jo, jo, jsme prakticky přesní jako hodinky dneska, protože 18.55 námi jsme, jak se říká, vyexportovali jedničku.
0: My jsme v předstihu, jako.
1: Lehonce, ale.
0: Rozloučíme se pro tento týden, těšíme se na vás ten příští. Už za chvíli je tady ve studiu, pokud posloucháte v pondělí, Roman Chměl a jeho host.
1: Ano, už ladí kytary, dalo by se říct.
0: A tím se můžeme rozloučit, že jo? Pokud posloucháte neděli, tak máte smůlu přes prázdniny mašinerie. Neek nebude, no. Mají volno všichni mašinéristi. A to je takové všechno. Čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Pepe.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
10: Kdy už tam budem.
11: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
12: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
13: MDMA Therapy.
14: Dneska máme speciální, nádherný díl tady s Ondrou a momentálně máme nohy ve vodě, představte si.
15: Zdravíme všechny posluchače Fresh Rádia z krásného prostředí jezera.
14: Máchovo jezero. Jezero, ano, sedíme tady na pláži, nohy máme ve vodě.
15: Kdo by nám nevěřil, určitě posledné fotky.
14: Určitě.
15: Každopádně vy si užijte dvouhodinovku.
14: Dnešního noční speciálu spolek Lubrenenem, protože na pláž nepatří nikdo jiný.
15: Tak, jdeme na to.
14: Jasně.

0: MDMA Therapy on Radio Fresh.
1: Ladíte Fresh Radio a my jsme dneska na Máchově jezeře s pořadem MDMA Therapy s Petrem a...
2: A s naším hostem.
1: Kdo je náš host?
2: Náš host, představí se nám host.
3: Bohumil Rydrych.
2: Pan Bohumil Rydrych, restauratér, kulinář, zvukař, technik.
1: No počkej, zvukař ne. To ne? Já o něm vím, je to výborný kuchař.
2: Ale ne zvukař, jo, já jsem si to splet vlastně, pardon.
1: Kuchař a není zvukař.
2: No, víš, jak to je u té vody, se motají ty slova. Takže pokračujeme v hudbě a máme přichystaný otázky na našeho hosta, takže buďte
1: třeba
2: s námi.
1: Třeba se něco dozvíme. Nějaké gastro speciality.
2: Na MDMA Therapy a Fresh Radio.
4: MDMA Therapy. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: MDMA Therapy on Radio Fresh.
1: MDMA Therapy z Máchova jezera, za chviličku vyspovídáme našeho hosta.
2: A já mám ještě jedno překvapení. Ondro, já jsem sehnal na druhou hodinu druhýho hosta.
1: Ježíš Maria, tak to bude dneska přehostováno.
2: Přehostováno, ta hostovačka.
1: Hladíte noční pořad na Fresh Radio MDMA Therapy. Yeah.

0: MDMA Therapy on Radio Fresh.
1: No a já tady mám teda dnešního hosta, našeho Bohouška. Ahoj Bohoušku.
2: Ahoj.
1: A připravil jsem si pro tebe 10 otázek. Nejsem z gastronomie teda.
2: Není moc.
1: Takže zaútočíme na tvoje druhé ego.
2: Ahoj.
3: Ježiš.
1: Což je hudba.
2: Ego šéf kuchaře?
1: Ne, je to ego muzikanta, protože děláme hudební pořad samozřejmě.
2: Samozřejmě, takže... ale máme hosta z kuchyně.
1: Máme hosta z kuchyně a nás zajímá, co posloucháš v kuchyni.
3: Kájugota.
1: Dobře. A třeba která první skladba, o který si pamatuješ, že tě fakt dostala, co tě úplně jako baví a bavilo třeba dodnes?
3: Lady Carnival.
1: A dobře, existuje nějaký žánr, který si dřív nenašel a časem si ho začal poslouchat, třeba jo, posledních pár
3: let. Byla to kapela Brutus.
2: Brutus? Já znám.
1: Co to je za rok?
2: No to už je, hele, to jsou 80.
1: Něco novýho.
3: Lady Gaga,
1: dobře, výborná herečka, skvělá muzikantka. Jdem na trojku. Když máš fakt blbej den, co si pustíš za hudbu? Když máš opak na nejlepší den a v kuchyni se nic nepálí, šéf kuchař funguje jak má?
3: No, tak si pustím Kájugota.
1: Zase Kájugota. Vážení posluchači, myslím si, že nás Bohužek dneska ale obohatí.
2: Já bych se zeptal Bohuše, jestli ví, že v houseovým pořadu, ale je upřímný.
1: Ano, a my jsme se na tu otázku ptali, takže spíš je to naše zodpovědnost, Ondro.
2: Ano.
1: A dobře, jdeme na čtyřku. Který song, který ti někdo kdy zkazil a ty jsi ho přivlastnil, že je jakoby tvůj?
3: To ani nevím, asi.
1: Ano, ta otázka nedává smysl. Dobře. Výborně, jdeme dál. Věříš, že hudba dokáže někoho změnit? Nebo si jen prostě jen vybíráme to, co už v sobě máme?
3: Ne, hudba může kohokoliv změnit, jako i mého syna.
1: I tvého syna, výborně, dobře, vezmeme to v potaz. Šestka, to bude prozatím poslední otázka. Kdybys mohl zažít... Ještě máme čas. Kdybys mohl zažít živě jeden koncert z celé historie hudby, kterou znáš a která existuje, kdekoliv, kohokoliv a kdykoliv, kdo by to byl? A neříkej Kajakot.
3: Ne, skupina Kabát.
1: Kabát.
2: To si dělal, on dobře, kabát. No.
1: Ale jo...
2: Respektujme lidi, co poslouchají. Názor. Přesně. Každopádně vy posloucháte MDMA Therapy.
1: Na Fresh Radio.
2: Na Fresh Radio. Dneska speciálně přetočený z Máchova jezera. Doslova Máchova jezera.
1: A je to speciál Paula Corbinena, takže na MDMA Therapy a na Fresh Radio.
2: Jdeme dál, další muzika na Fresh Radio.

Yeah.

0: No a klasicky tady máme moji dnešní nedělní zvukovinu, nebo nedělní?
1: Nedělní zvukovinu.
0: Nedělní zvukovinu, tak. A jelikož my si máme od Máchova jezera, tak mám hudební zvukovinu. A u Máchova jezera, když skočíš a někdo třeba zakřičí pod tou vodou, tak nedokážeš určit, odkud ten zvuk přichází. A víš proč?
1: Ne, to mě zajímalo.
0: A náš mozek pozná směr zvuku podle maličkého zpoždění. O to jsme se bavili vlastně minule, když jdeš kadit.
1: Jasně.
0: A kdy vlastně to zpoždění rozrazí zvuk od levého a pravého ucha.
1: Ano.
0: Stereo. A nekruť očima. Ještě jednou nekrutíš očima.
1: Ne, já tak jako hlavou. Stereo, prostě stereo.
0: No prostě stereo, klasicky. Mluvíme o rozdílu 0,6 milisekundy. Ve vzduchu to funguje krásně, protože zvuk letí zhruba 340 metrů za sekundu. Ale
1: pod vodou je rychlejší.
0: Zvuk ve vodě se šíří 4,5krát rychleji. Tím pádem asi 1480 milisekund?
1: Milisekund, ano.
0: Což znamená, že zpoždění mezi tvýma ušima je najednou tak zanedbatelný, že ho mozek nedokáže vyhodnotit, takže nevíš, kdy, v jakém směru kdo skočil do vody.
1: Mi řekni, jak to ty ryby dělají.
0: Nevím, pojď to vyzkoušet.
1: Je pravda, že jsme ve vodě.
0: Najdem nějaký strom.
1: Stromů tady máme kolem sebe mnoho.
0: A jsou daleko od té vody, to bude bolet do toho písku.
1: Já to plavat nebudu.
0: Já nebudu doskákat do písku. Tak, a máme speciál Paula Kolbrenera. A tužím, že to je Buenos Aires. To je
1: máme speciál Paula Kolbrenera přímo a doslova z
0: od Máchova jezera. Takže
1: ne,
0: si tady
1: ne od, ale přímo z.
0: Přímo. Je pravda, že jsme v Máchově jezeře a sledujte náš Instagram a Facebook, tam se dozvíte asi více. Pokračujeme v hudbě.
1: Tak jo, další muziku, bude i pekárna.
0: Bude i pekárna.

0: Máchovo jezero a je tady Petr Ondra, Paul Kogbrenner a pár dalších lidí.
1: Pár dalších lidí, kteří jsou tady od stage. My jsme tady na akci na Máchově jezeře.
0: Jsme tady jako agenti 0011.
1: 0011. 37.
0: 11. 37. byl minulý víkend.
1: Já bych řekl, že jsme tady jako špioni a jsme máme tady jako předboj.
0: Máme povolení nabíjet?
1: Nevím. Každopádně jsme tady na jednu akci, která by se mi líbila, kdyby byla třeba naše. V podání Fresh Radia, ale není. Tak my to jedeme obkouknout a
0: zkusíme s pozdravem poprosit našeho ředitele Ondru Turečka, jestli by náhodou neutrousil jednu pláž a trochu vody.
1: No, každopádně dobrý nápad to za mě je, protože této prostředí na Máchově jezeře je úplně skvělý, naprosto skvělý.
0: Napište nám, jestli byste dorazili třeba na takový malý festiválek Fresh Rády a naší hudbu.
1: Problém Peťo v tom je, že my
0: žádný
1: jsme
0: problém nehledí, napište nám
1: no
0: na WhatsAppu.
1: Počkej, nech mě ještě doříct myšlenku. My jsme za Mladou Boleslaví a Fresh Rádio přece jenom sídlí v Ostravě.
0: Ale my se bavíme o celorepublikový účasti, takže to jsem neviděl problém.
1: Tak
0: napište nám, ne na WhatsAppu, ale napište nám v aplikaci nebo na webu. Tam si to přečte, pokračujeme.

0: MDMA Therapy on Radio Fresh.
1: A já jsem vám slíbil druhý hosta.
2: Ano. A představíš nám ho?
1: Já nevím, my jsme se před chvílí potkali vlastně, ale vím, že dělá něco.
2: A každopádně stojí ve vodě.
1: Tak pojď za náma a pojď se představit.
3: Čau, já jsem Martin.
1: Tak čau, Martine. A prosím tě, co ty
2: my jsme tady na akci, kde je spousta dodavatelů techniky.
1: My jsme
2: jedni z nich a Martin je taky.
1: Taky
2: tak, co tady děláš na té akci, prosím tě?
3: Já jsem tady momentálně jako osvětlovač.
1: Jako osvětlovač, ale my víme, že toho máš trošku víc v kapse, než že jsi tady jenom osvětlovač. Tuším, že jsi zmínil, že děláš někde v pražském tak trochu známém klubu.
3: Ano, je to klub Duplex, kde vlastně...
2: Duplexu, no jasně.
1: A tam si zabýváš tím, prosím tě?
3: Tam vlastně dělám zvukaře a osvětlovače už nějakých 8 let.
1: 8 let, tak to jsi tam asi viděl docela zajímavé věci, ne?
3: Už pár zajímavých věcí.
1: No tak pojďme dvě otázky. Co jsi viděl tu nejhorší a tu nejhezčí věc v Duplexu za ty roky?
3: Nejhorší věc byl covid.
1: Jakože tam zavřeli. Jakože tam, to jasně, no. Takže prachy. A co byla, to je hezký. A co byla ta nejlepší věc?
3: Nejlepší věc byl asi nejznámější DJ, který ho tam vzali, a to byl Tiesto.
2: Tiesto! Jako fakt, Tiesto hrál v Duplexu.
1: Ano.
2: Já si ze mě srandu.
3: Minulej rok, před minulé dva roky zpátky a teď vlastně v srpnu bude znova.
1: Fakt? A máme u tebe volňácky.
3: To se pak domluvíme.
2: Ty vole, jako fakt.
1: Skvělý. Ale Martine, a teďka ještě jako pár jako věcí ohledně hudby. Co ty si pustíš ve svém volném čase?
3: Ve svém volném čase si pustím různý DJ, který třeba u nás hráli, ty slavný. A mám nahraný nějaký jejich sety, takže si to rád pouštím. A...
2: Příklad, prosím.
3: Například třeba Timmy Trumpet. Timmy Trumpet. Je to hodně energický a baví mě to.
1: Hele, a co Paul Kalkbrenner? Znáš to jméno? Neznáš, dobře, OK.
2: Tak jo,
1: pokračujem
2: dál.
1: Ta MDMA terapie na Fresh Radio s Martinem, s Bohouškem, s Ondrou a s Petrem.
2: Noční vysílání, noční pořád MDMA terapie.
1: A ještě možná máme v záloze jednoho hosta.

0: Peťa je rozesmátý, ano, posloucháte MDMA terapii na Flash Radio. Z Máchova jezera vás zdravíme. Máme tady připraveno poustu další muziky, ale nyní Peťa mi říká, máš připravenou pekárnu? A já říkám, no nemám.
1: Jak nemáš?
0: Tak mám tady takový remix.
1: Dobře, tak si pustíme podkres a do doby.
0: Ne, teď necháme ještě muziku a pak si to dáme.
1: Dobře.
0: Pekárna, jenom proč to říkám, protože já jsem zaznamenal, já jsem k té písničce udělal z pekárny videoklip a ono se to docela na tím člověče YouTube rozjelo a já jsem o to udělal ještě remix.
1: Ale ty myslíš jinou písničku, ne Paula Kolbenera, že jo?
0: Ano.
1: Já jsem si to trochu myslel.
0: Já jsem se bavil o pekárně.
1: Ano, ale jsi říkal, že teď jsem k této písnice, ale k té písnice, co bude hrát. Takže je to písnička z pekárny doktora Housky.
0: Ne, teď bude Paul.
1: Hele, víš co, já už to nechám, jo?

0: A máme tady další vstup. Tentokrát už jsme tady trochu osiřeli.
1: No, lidi se tady koupou věře.
0: Tam se někdo topí. No, sorry, nahráváme. Takže... ty máš teda připravenou nějakou pekárnu z dílny doktora Housky.
1: No, mám.
0: Ale co to máme dnes? Kromanonštinu, metal...
1: Ne, já bych vytáhl starou věc. Já jsem kdysi není to dlouho, třeba 3 měsíce zpátky, udělal písničku a mně se to docela líbilo, že to je jako má to nádech mystiky. Já jsem k tomu mystiky udělal videoklip na YouTube a to mělo docela velký úspěch.
0: Okay.
1: A udělal jsem na to takový, řekněme, remix a ten jsem ještě nezveřejnil.
0: Takže to je premiéra úplně. No, většinou věcí je premiér, teda, který tady uvádíš. Ale...
1: premiér, ty jsi to řekl, kdyby to byla ta kapela premiér. Pamatuješ si kapelu premiér?
0: To byl DJ premiér. A...
1: Ne, kapela premiér.
0: Ale já zase mám DJ premiér, který začínal dělat většinu základních hip-hopů, který kdy dělali. A jo, ten byl od Krkovic, ano, pardon. Ale každopádně bych si rád poslechnul, co jsi teďka připravil. A můžete slyšet tady koupající se lidi, žvoucí děti, občas se někdo topí, ale to nevadí, on to zvládne.
1: Oni to zvládnou. A když tak jsme ve vodě, takže pro ně skočíme.
0: Přesně tak, takže písnička z pekárny doktora Housky.

0: Ale Ondro, ty tady nesedíš sám?
1: Já tady nesedím sám, mám tady vedle sebou.
0: Vedle sebou?
1: Vedle sebou tady mám Budu a vedle sebe tady mám Davida Gábu.
0: Davida Gábu, a kdo je David Gába, prosím?
1: Za mě to je jeden z nejlepších kuchařů v Česku.
0: A má něco společného s naším Bohouškem?
1: To nevím, zeptej se ho sám.
0: Ptám se tě.
1: Pozdrav vaše posluchače, prosím.
2: Já bych vás chtěl všechny pozdravit, já se jmenuji David. A
0: čau, Davide.
2: Čirou náhodou můžu říct, že jsem Bohouška potkal před x lety zrovna v Havlíčkově Brodě.
0: Ne.
2: Když jsem poznal tady kluky prostě,
0: takže
2: pana Housku a kolegu jsem poznal dneska, ale to nevím, samozřejmě.
1: Počkej, ty jsi potkal Bohouše v Havlíčkově Brodě, nevěřím. Já jsem tě třeba potkal ve Francii.
2: Ano, a než jsem měl do té Francie, tak jsem měl schůzku s Bohoušem na náměstí, na kterým jsme už několika teďka momentálně stavili nějakou stage. A první schůzka s panem Bohoušem, který je restaurátor roku, jsem potkal vlastně v Havlíčkově Brodě na náměstí, kde už jsem stavil druhý nebo třetí Rebelfest.
0: Havlíčku, bro. Dobře, pardon, omlouvám se.
1: To je ale jako... Svět je malej, co?
2: Svět je hodně malej, prostě, když potkáš potom někoho v Havlíčkově Brodě a když potom do Francie a potkáš tam další.
0: Ale já si třeba myslím, že jako jídlo, že jsi vrchní kuchař tady našeho pana Bohouška, hudba a pití jsou tři věci, které jsou od sebe neoddělitelné. To potřebuješ k životu, hudbu,
2: je
0: jídlo.
2: Je to prostě tak, jako prostě
0: a i... A ještě ženy teda.
2: Ženy samozřejmě taky, ale i v té kuchyni člověk samozřejmě poslouchá celý den třeba hudbu prostě, protože potřebuje se...
0: Tak, a k tomu se dostat, tady tě stopnu. Co ty posloucháš v kuchyni? A neříkej mi, prosím tě, Lady Carnival nebo Karla Gotta nebo Kabáty.
2: Ne, určitě neposlouchám zrovna Lady Carnival, i když Karla Gotta mám taky rád.
0: Tak ale, já
2: ale můj hudební žánr mě ovlivňuje, třeba moje dcery mě ovlivňují prostě, který poslouchají mladou muziku.
3: 6-7.
2: A samozřejmě 6-7 to je taky, ano, to je hláška mojí 7letý dcery, vlastně teda bude mít 8 nebo takhle, ale...
0: Kolik máš horečku? 6-7
2: prostě, no,
0: jasně, samozřejmě. Pardon, pokračuj, prvn.
2: Takže jako hudbu mám rád, jako má, poslouchám 21 Pilots prostě.
0: No, teď byli na covers.
2: Teď byli...
1: Jsou výborný. Za mě, taky se je poslechnu.
0: A byl Staník třeba na ty mantra?
2: Bohužel ne, protože jsem tak pracovně vytížený, že prostě takové věci prostě nemůžu vůbec poskládat přes léto dohromady prostě.
0: Poprosíme, napište Bohouškovi, který s náma byl, aby dal volno na víkend kuchaři, aby mohl jít na 21 Pilots.
1: Tak jo, co, Peťo, jdeme na další muziku?
0: Jdeme na další hudbu na Fresh Radio v pořadu MDMA Therapy a naší přemrz.
1: Dopověz to, řekni to, ještě jednou, pojď.
0: Přemrštěnost hostů ve vodě na Máchově jezeře s Polenkou Brenner a tenhle speciál máte jenom u nás na MDMA Therapy.
1: A tak, a přesně, my taháme topící se lidi z vody a zveme sem k mikrofonu.
4: Ondřej Houska-Med a Petr Košťál.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: No ale Ondro, co si tak pamatuju, tak my jsme dneska zkoumali, přemýšleli jsme, co dneska pustíme posluchačům z pekárny doktora Housky a vzniknul nám zajímavý nápad.
2: No musím říct, že to byl Petra nápad. A jinak všechny vítám do druhé poloviny dnešního MDMA terapii.
1: Na Fresh Radio. A doufám, že odpočíváte Bob Leeds for Love, anebo s námi máte after party, třeba pokud jste toho ještě neměli dost za ty 4 dny.
2: No. No tak dopověz to, co jsme vymysleli.
1: A každopádně ty jsi mi splnil moje přání minulý pořad, kdy jsi nahrával pod Borovicí mezi paneláky.
2: Ano.
1: A představil jsem nám písničku v kormanonštině, což byl naprosto neznámý jazyk. A tentokrát jsme se shodli na tom, že zkusíme smíchat teda naše dva hudební styly, protože s Ondrou se v hudebních stylech malinko lišíme.
2: A to není pravda, já si poslechnu úplně všechno. Ano. Ale moje srdcová je
1: Alma Mater.
2: Spíš kytarová, metalová.
1: Tak, to je to Alma Mater, moje je to, ano, přesně to. Ale shodneme se i na metalu, na všem. No ale každopádně teď jsme se vlastně shodli na tom, že zkusíme vymyslet polonový žánr, metalcore melodic techno.
2: No a ještě tam je takový ten deep a progressive house,
1: deep
2: tam taky
1: progressive
2: je.
1: Jo, a myslím, i ta kromanonština možná, že tam...
2: Kromanonština tam bude taky.
1: Tak jo, pojďme si to pustit na Fresh Radio a v pořadu MDMA terapii.

0: Fresh Radio.
1: No, mně se to prostě líbí, a když se podívám na Romana, tak jeho pohled jako tam si vážně děláte z nás.
2: No, já za mě bylo to víc do metalcore.
1: Jo, je to trošku kytarovější samozřejmě, ale kdyby nebylo, byli bychom smutný, že jo.
2: No, byl to takový pokus, pokud se vám to nelíbilo, neodsuzujte nás za to, omlouváme se.
1: Pokud se vám to nelíbilo, nepište nám, pokud se vám to líbilo, napište nám.
2: Ale já si myslím, že za této by se třeba nemusel stydět ani architekt. Jako.
1: No, ne jako, hele, pro mě, jako i pro, jak to říct, prostě pro náhodného fanouška, to bylo asi zajímavý. Jo. A na to, že to dělala umělá inteligence, tu hudbu, tak jako...
2: Jo, za mě jo. Hele, existuje spousta muziky, kterou můžeš vytvořit, a teď jsme se pokusili spojit melodický techno a vlastně melodický metalcore nebo death metal, ano. A vyplynulo z toho, to je to, nevím.
1: Mohli bychom pokračovat v těchto pokusech, měl bych dalších pár skvělých nápadů.
2: Jo, ale to bych si na to musel vzít čas aspoň den dopředu a ne to tady tvořit 5 minut před pořadem.
1: To vůbec neříkej takovýhle věci. No, každopádně ještě ze studia MDMA Therapy na Fresh Radio vás zdraví Roman. Romana už jsme se tady představovali.
2: Kdo nás poslouchá pravidelně, ví, že to je náš mega plišák, který je na našem gauči.
1: A... Tiger, který na nás kouká velice káravým a studným pohledem, jakože vážně.
2: Asi se mu to nelíbilo. Dobře, pojďme. Půjdeme dál na další muziku.
1: Jdeme dál a pokračujeme.
2: Určitě.
0: MDMA Therapy. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.

0: Ladíte MDA Made It Up na Fresh Radio v neděli, v tento krásný podvečer s Petrem a s Ondrou. A já bych chtěl vytáhnout jednu věc.
1: To jsem na tebe si dal.
0: Chtěl bych vytáhnout jednu věc, o které jsme se jako bavili. Ondro, co děláš 26.7., je to neděle?
1: 26.7.
0: je to neděle. Tak podvečer, co máš v plánu?
1: Jestli nemáme MDMA terapii, tak...
0: Jestli nemáme MDMA terapii, i kdyby jsme měli, tak v Praze na Křižíkově fontáně bude Ben Bohmer. A opět se dostáváme k naší polosázce. Já tě vemu na koncert a ty mě vemeš na koncert.
1: Jasně.
0: A já na Bena chci jet teda 100%.
1: A fakt v neděli, jo?
0: Je to v neděli, ano.
1: Ježišmarjo. Tak jo, no, klidně.
0: Tak se jdeme v práci volno, no.
1: Já to, ne.
0: No, pondělí.
1: Budeš řídit?
0: To nebylo hezký. Interní informace. Zrádče. My tě paty spálili.
1: Nechce se mu.
0: Dobře. No, každopádně to je...
1: Jo, jsem jenom, pro, klidně.
0: Jenom i pro naše posluchače. Ben Bohmer, Křižíková fontána 26.7. Každý rok tam vystupuje tedy. A je to strašně hezký místo s ten strašně hezkým zvukem a dělá to D-Light Agency, takže i organizace party je skvěle zajištěna.
1: A já k tomu doplním. Pokud tam pojedete, klidně nám napište, můžeme se tam sejít. A druhá věc, po který bych chtěl, abyste nám napsali. Máme tu další soutěž. Kdo první napíše, dostává Party Doktora. Stačí napsat, chci Party Doktora.
0: Teď hned.
1: Kdo první napíše, je váš.
0: Dostane Party Doktora. Akorát adresu budeme potřebovat tady. A pokračujeme v hudbě na Fresh Radio, MDMA Therapy.

0: ano, stále jste na Freši, stále ladíte pořád MDMA terapii s Petrem a Houskou. Já tady mám na Petra takovou, řekněme, trošku záludnou otázku, možná pro něj.
1: Dobře, no, tak pojď.
0: Protože náš minulý pořad jsem vysílal sám z Hradce Králové, z džungle paneláků, už to tak řeknu.
2: Podborovicí.
0: Ano, byl jsem podborovicí. A Petr sklízel festival v Třinci. V Telče, pardon, omlouvám se. A ty jsi mi dneska říkal, že to bylo strašně náročné a že přemýšlíš, jestli do toho vůbec příští rok půjdeš. Tak mě by zajímalo třeba, myslím si, že i naše posluchače, co znamená z tvýho hlediska jako být jako stage manager a vůbec to všechno okolo na takovýhle festival.
1: Znamená to to, že v 8 ráno, i když nechceš, tak se ti najednou rozezvoní telefon, volej ti kapely, volej ti prostě jako manažeři od kapel, do toho infrastruktura festivalu, do toho vlastně tvojí stage manažeři. My jsme měli 3 stage plus vlastně VIPčko, který šlo teda mimo mě potom. A znamená to to, že opravdu jako v 8 ráno začneš a končíš tak 2 hodiny po produkci, takže třeba v 5 ráno. A spíš tak ty 2-3 hodinky a jdeš do toho znova. Samozřejmě je to zápřeh, furt chodíš, furt řešíš věci, člověk se to jako snaží, stačí najíst, stojí to za to. Zase jako tu pozitivní stránku toho, že se potkáš s těma kapelama, vidíš vlastně tu postprodukci, vidíš to, jak to všechno funguje na tom festivalu, to zákulisí, což mnoho lidí třeba nevidí, že tam jsou potřeba desítky, ne-li stovky lidí kvůli tomu, aby ten festival vůbec mohl vzniknout. Tam záleží opravdu úplně na tom člověku, který jde stavit ploty, který tam pomáhají. Já bych chtěl teda poděkovat mým stage managerům a kompletně té celé partě a celému festivalu i všech jako stav lidí, kteří se toho zúčastnili, hasičům z Telče, kteří nám strašně pomáhali. Bez těch by ten festival opravdu jako nefungoval ani bez nikoho. Je to prostě opravdu banda ozubených koleček, který do sebe musí zapadnout, aby to všechno klaplo. No a pak do toho přijde strašná bouřka.
0: To chceš.
1: Což samozřejmě nás donutilo toho sklízet Petra Bende uprostřed koncertu, kdy tam byla neuvěřitelná čina, kdy pak člověk musí řešit line-up, jestli ho posunout, jestli zrušit kapelu, nebo zrušit mezery mezi koncertama, aby navazovali stage a tak dále a tak dále. Takže je to o tom opravdu jako rozhodování s čistou hlavou, říct úplně nemůžu, protože to s čistou hlavou člověk jako nedá, ale každopádně stojí to za to, ale už to postrádá vlastně ty roky, kdy jsme začínali, kdy to byla zábava, jo, když je člověk na koncert nebo to, ale teď už to je opravdu o tom, že já jsem za celý festival, za celý 2 dny byl na jedné písničce z jedné kapely.
0: Jo, co mi říkal, z rybičky.
1: Byl jsem na rybičkách, prostě bylo to skvělý, ale jinak se nikam člověk pomalu vlastně nedostane, protože pořád funguje a musí fungovat, být na příjmu a řešit problémy.
0: Hele, ale jsme ostravské rádio a tam teďkom prostě to žije, ještě pumpuje Beats for Love, tak si představ, že festival, kde jsi byl ty, v Telči, a ve srovnání s Beats for Love, to je to absolutně někdy něco jiného.
1: Prostě. Já bych jako, když už to řeknu do éteru, tak jako stage manager s 5-6 letou praxí, bych se rád dostal na Beats for Love, určitě bych se toho chtěl jako zúčastnit, i nebo jako technik od zvuku, i nebo jako čehokoliv, protože zákulisí toho festivalu funguje úplně jinak, než třeba já jsem zvyklý na těchto těch menších festivalech. My jsme měli návštěvnost třeba 4000 lidí, co? A když máš návštěvnost třeba 200 tisíc, tak to všechno prostě funguje úplně naprosto jinak a určitě, i když teď říkám, že přemýšlím, jestli do toho nejde, tak do toho samozřejmě půjdu a chtěl bych i větší festival, jako, takže to je spíš takovej ten brekot, ale samozřejmě ty bys taky šel do větších akcí a určitě by se zvrátky spát.
0: No, to si můžeme nechat na příští vstup, ale... Známá hláška z českých filmů. Pleteme bič, dědo, pleteme, ale na sebe.
1: Samozřejmě, jak jinak.
0: Další muzika na Fresh Radio.
1: S Petrem a Sondrou.

0: takhle, vstup malinký. Takže Party Doktory jsme dneska rozdali. Kdo soutěžil, děkujeme, máme dva výherce, máme, než tedy, máme úplně adresy od jednoho, ale pošleme. Odepsali jsme, děkujeme za to, že s náma soutěžíte a rozhodně nám tady ještě dva Party Doktory zbyly, ale ty si necháme do příštího pořadu. Každopádně užívejte dál, ještě tady máme spoustu, před sebou spoustu muziky na uvolnění na nedělní večer, i když víme, že uvolnění v nedělní večer, když je v pondělí, počkej, když je v pondělí státní svátek, nemusí být úplně
1: uvolnění.
0: Tak.
1: Jsme
0: naopak
1: se.
0: To může být party, jak debil.
1: V našem případě rozhodně. A rozhodně, když budete poslouchat dál Fresh Radio, tak tu party dostanete.
0: Určitě.
1: Ať je to ráno, nebo večer, nebo odpoledne, pondělí, nebo středa, je to jedno. Protože na Fresh Radio je to party prostě pořád.
0: Zůstaňte s Fresh Radio.

0: No a tak se dostaneme k nějakým pozvánkám, teda vrátíme se opět do Ostravy a blíží se nám Colors of Ostrava.
1: No tak to je za mě velký festival a tam jsou zajímavý jména a ač bohužel se tam já osobně nedostanu, chtěl bych.
0: Jako já jsem jezdil i ročníky, jezdím i sám, letos bych možná, no uvidíme, jak to bude víceméně vycházet, ale to je jediný festival, na který třeba jezdím sám. Je mi to nevadí, že ty 4 dny jsi napumpovaný, dáváš 10 koncertů denně, přednášky, prostě divadla a opravdu tam se člověk sám nestratí. Třeba na Beats for Love bych sám nejel, tam bych umřel.
1: A kolik bylo stagí na Beats for Love? 18?
0: 18 stagí bylo na Beats for Love, ale Colors of Ostrava je opravdu o tom objevovat tu hudbu. Jo, samozřejmě letos tam bude Moby. No,
1: to zrovna je pro mě guru, jako toho bych si dal.
0: To a každopádně jako Beats for Love a Colors of Ostrava jsou opravdu tady rozdílný festivaly, ale pro mě třeba hudebně zajímavější se přiznám, že je Colors of Ostrava. Mm. Já jsem tam objevil spoustu kapel, od New Yorkského jazzu přes punkovej, dubstepový underground z Londýna. A jako Colors of Ostrava prostě jako geniální věc.
1: Já s tebou souzním, to je v tom. Já jsem takový posluchač, že rád objevuju dobrou, kvalitní muziku, novou.
0: A lidé, co ti představují novou hudbu, jsou velice důležití v životě.
1: Ale já, jak už jsem tady zmínil v našem pořadu několikrát, mně je ve finále jedno ten žánr, ale musí to být muzikantsky dobrý a musí to být hlavu a patu, nápad a pak se tam cítím jako doma.
0: A zvukarsky to musí být dobrý. No, když slyšíš dobrou hudbu na špatném zvuku, tak ti to je s prominutím už můžu stejně k hovnu.
1: Nepředpokládám, že mi Colors of Ostrava byl špatný zvuk.
0: No, to asi určitě ne.
1: Ale je to o tom, že prostě užiju si něco novýho, něco muzikantsky zajímavého a je mi jedno, jestli to je dechovka, jestli to je melodický techno, jestli to je prostě drum bass.
0: Pop nebo folk a cokoliv.
1: Pop, jo, přesně. No, vlastně, no. Jo, metalcore, prostě cokoliv. Prostě no, jedu celou tu škálu těch žánrů, no, v tomhle a vybírám si z tohoto zajímavý a to dobrý.
0: V tomhle jsou právě Colors of Ostrava úplně jedinečný, protože já opravdu, když tam třeba jezdím, a má to tak spousta lidí a měl bys to taky ty, že jdeš na spoustu kapel, který neznáš, ty chodíš na kapely, který neznáš. Na Beats for Love jezdí lidi za tím, co znají, nebo koho chtějí vidět, za nějakým mainstreamem, nebo i za undergroundem, ale za lidma, který znají. Když jdeš na Colors of Ostrava, tak jedeš za kapelama, který neznáš a buď si je poslechneš, anebo seš takový pankáč jako já, že si přečteš jenom úvod, co to je. Yes, tohle si zařadím do seznamu a na to prostě půjdu. A to je právě výborný.
1: Hele, a teď mě napadlo, nevím, jaký, já třeba Němčin nejsem, jo? The Heimatdamisch, myslím si, že to takhle čte, ale jestli si tím nejsem. Kapela The Heimatdamisch. Teď jsem se do toho zamotal.
0: Řekni mi to ještě jednou, prosím tě.
1: Heimatdamisch.
0: Já nevím, jakou myš myslíš.
1: Ale... A je to rakouská rechovka. Ale okay. Je to, já ti to tady, možná bychom si mohli do éteru i potom pustit kousíček.
0: Rakouský dechovky.
1: Jo, ale to tě bude bavit. A z toho si sedneš na zadek, si myslím.
0: Ok, už sedím, čekám.
1: Jo, tak jo, já tady Peťovi něco udělám jako ukázku a pak když to Peťa uzná za vhodné, tak
0: ukázku té hudby, prosím vás.
1: Jo, jenom tím chci říct, že prostě já tady se bavím s někým, kdo je zatvrzelý pankáč. Prostě ne, přesto nejde
0: vlád.
1: A pak mu tady pustím tohle z toho a říkám, ale pustím ti dechovku. Ne, jsi se zbláznil, jsi prdlej. A on pak čumí a říká, ty vole, si děláš ze mě srandu?
0: No to bych představil vlastně, když jsi slyšel našeho rapera Marpa, který hraje country. A líbilo se ti.
1: To je další věc. No, tak ještě do této vstupu. 14 dní zpátky jsem dělal na Rebel Festu v Holičkově Brodě Marpa, který mě mile překvapil. Já jak rap úplně nemusím, takhle neuráží, ale nemusím.
0: Ne, nerozebírej, to pokračuj.
1: Nebudu. Tak Marpo za mě jako palec hore, s čím tam přišel, s tím country, jako fakt jsem si sedl mám na zadek, fakt to bylo dobrý.
0: Takže vážení posluchači, spuste si od Marpa nějaký country.
1: Ne, já
0: to udělám.
1: Udělej to a já jsem třeba jako Marpo, tak automaticky jsem to odmítal na YouTube nebo na Spotify, vlastně, kdykoliv, vlastně. Kde jsem to přeskakoval, když mi to nabízelo. Ale teďkom ten nový Marpo, jako můžu fakt doporučit, to country je fakt dobrý.
0: Takže další tip na hudbu a pokračujeme v muzice na MDMA, teda na Fresh Radio s Petrem Ondrou.
1: Nedělní uvolnění.

0: No, já, jak jsme se bavili v předchozím vstupu, tak mě napadlo opravdu si najít. A já teda doufám, že...
1: Jste vás... našel?
0: No, já jsem našel toho spousty, vím, kde to hledat, ale já spíš mám strach, abych neurazil naše posluchače.
1: Spíš mě překvapuje, že víš, kde máš hledat rakouskou dechovku.
0: Vím. co si o tom myslíš ty?
1: Já nevím, neslyšel jsem to, takže
0: no,
1: nebudu to soudit.
0: No, bude to takové překvapení pro tebe.
1: A... Ok, bude to divný nějaký?
0: Nebude to divný, bude to naprosto v pořádku.
1: Tak ach jo, ty. Ach jo.
0: Já jsem tím jenom chtěl namladit tu atmosféru. Já si myslím, že 11. hodina večír na Fresh Radio je otevřena veškeré muzice, i když jsme pořadem zaměřeným na...
1: Jako, že bychom ještě udělali hodinu po našem pořadu, ještě
0: dechovky.
1: Hodinu country.
0: Country, ne. No, tak proč by ne, ale...
1: Napište nám. Jestli byste chtěli hodit.
0: Já už chci jít spát. Každopádně mám tu připravenou písničku od skupiny Doheimetrmisch.
1: Doheimetrmisch?
0: Já nevím, jak se to čte Němec, já nejsem Němčin.
1: Musíš
0: ale...
1: Doheimetrmisch? Jak kdybys...
0: No ale název písničky je anglicky Sex on Fire.
1: Okay.
0: To musí znát.
1: To trošku nuda.
0: Jo.
1: Sex on Fire?
0: No.
1: Ale ne, už to není německý. Heimetrmisch bylo jako...
0: Není to tak. Každopádně, my vám děkujeme, pokud jste poslouchali od začátku, za poslech.
1: Tak se omlouváme.
0: Ne, omlouváme, děkujeme.
1: Děkujeme, samozřejmě.
0: A za 14 dní jsme tady zpátky a budeme se na vás těšit. Určitě vám přineseme zase spoustu zajímavé nové muziky.
1: Spoustu blbých. A...
0: Tak bez debat. To
1: a každopádně tady. Bych teda chtěl ještě zdůraznit, že pokud byste měli nějaký nápad na zvukoviny nebo na písničku z pekárny doktora Housky nebo nějaké speciální přání k tomu zahrát k narozeninám nebo k svátku nebo cokoliv, napište nám. Nebo napište nám, spíš to bude asi lepší.
0: Určitě psát nám naše názory, nápady, cokoliv můžete, ale pouze pomocí aplikací Fresh Radio anebo webu.
1: Jo, my neumíme WhatsApp.
0: My WhatsApp v Halíčku je brodě.
1: My neumíme WhatsApp.
0: Provizorním, nebo takhle, našem, neřekl bych provizorním, ale prostě jako, v našem Havlíčko-brodském studiu.
1: S tímhle gaučem už to není provizorní.
0: Ne. Tak jo.
1: Děkujeme a budeme se nás slyšet příště. Loučí se s váma s MDMA terapie, s Fresh Radio, Petra a Ondra a...
0: Na závěr s kapelou rakouskou, která se jmenuje The Heimatdamisch. Písnička s názvem Sex on Fire o originál skupiny Kings of Leon.
1: Kings of Leon, ok. Příjemnou neděli a budeme se dál slyšet příště. Ahoj.
0: Dobrou noc.

0: s Fresh Radiem a dnešním multižánrovým pořadem, i když bych vletrem tři výjimky
1: ano,
0: možná.
1: Ano, ale přesně k tomuhle bych jako přirovnal naše proč to vlastně děláme ten pořad, protože k tomu nemám co říct, tohle to naprosto vystihuje naše dvě osobnosti, které se tady potkávají u těch mikrofonů a který vám servíruju MD Mate Up na Fresh Radio a jo, máme to rádi.
0: Tak doufám, že jsme vás bavili a užívejte zbytek nedělní noci, protože zítra je státní svátek, máte většina z vás volno, já teda jo. Ty marodíš, ty seš neschopen se. Co vůbec děláš v rádiu? Máš propustku?
1: Já mám vycházky.
0: Jo.
1: Zkus mě naprášit.
0: Tak jo, užívejte zbytek noci. Mějte se krásně s Fresh Radiem a užívejte další dobrou muziku, protože určitě bude spousty až do rána.
1: Protože jste na Fresh Radiu a tady je jenom dobrá hudba. Takže se s vámi loučíme, MDMA Therapy a těšíme se za 14 dní s Ondrou a s Petrem. Ahoj.
0: Ahoj.
2: MDMA Therapy. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh. Fresh. Metropolitní rádio.
3: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mý tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

jsem tam, kde ses nepodíval. S otevřenýma očima, tam tě nemusí zajímat. Zajímá mě rodina, bude, až to dokončím. Ha.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Jump!

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Požádat o ruku stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

nejlepší old school, který znáš. Fire!

0: Flash.
1: Flash Radio.
2: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
0: Stay fresh all day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.